0: Čau, tady Nobody Listen a ty právě posloucháš Radio Spin.
1: Československá scéna Radio Spin.
2: Drahý oči na nebesích, jež dal mi jméno Sergej B. Hasl v ulicích je to, co navždy ctím. Oni vážně mysleli, že už se nevrátím.

co má si dělat? Že se jí zhoršily známky? Paní Nováková, nechci vám nic říkat, ale vaše dcera žije pro párty. Ta holka žije pro párty. Směj se teď, breč až pak. Život sladký jak cukrovka. Sledujeme kouř letět do oblak. Když vech, šnersak, tak oba dva.

Ostrava, narozena, vychována, nemíním se stěhovat. Dvě čezety na doma, v případ, že bys chtěl náletět. Dva duffelbagy plné peněz, kdybych někdy krachoval. Vyjel z českého Těšína.

0: který ti dá do uší hip-hop.
1: Milujou mě nenávidět, mám 200 poloh tu, co mám rád, nechtěj slyšet. Všichni, co jdou proti, jednou budou viset. Někdy nechci nic jinýho, než klid a zmizet.

0: Narodil jsem se svojí mámě v roce 82 a od té doby ladím spin, ať už vím kudy kam.
1: Československá scéna, Radio Spin.

0: dobře, doma nejlépe.
1: 5:57, máme tady pátek, 10. červenec, svátek slaví Libuše a taky Amálie, tak přejeme všechno nejlepší. No a všem u Rádia Spin přeju krásný, dobrý páteční ráno. Good morning. Co musím teda říct, tak jsem byl docela překvapený, když jsem takhle čekal, že venku budou prostě dneska třicítky, že vylezu ven a bude prostě fakt jako docela kosa. Ale ono se to zlepší, neboj, to si řekneme za chvilku. My se jdeme podívat na to, co nás dneska čeká ve Spindránu, nebo respektive teda v té jeho první hodince. Podíváme se společně za pár minut do Bolívie, kde jeden týpek neměl úplně peníze na to, aby zaplatil léčbu doktorovi. Tak mu dal něco jiného, ale pro něj důležitýho. Řekneme si za chvilinku co. No a zastavíme se taky u Lega, protože to představilo novej vymazlený set. Mezičase koukneme taky na to, kam dneska můžeš vyrazit po práci, nebo respektive na jakou akci můžeš dneska vyrazit po práci. No a čeká nás taky poznávačka a celebrity Voice Flip. Toť program na následující hodinku, kdyby byl ještě trošičku čas, tak koukneme samozřejmě taky třeba na nějaký novinky z Instače. No a my se jdeme teda v tuhle tu chvíli podívat taky na to, co nás dneska čeká venku, protože přece jenom je pátek, tak nás to zajímá asi přece jenom nejvíc. Průměrné teploty v tuhle tu chvíli po celé republice jsou zhruba tak kolem 15 stupňů Celsia plus minus teda jeden ten stupínek navíc. Odpoledne čekají, že se teploty vyšplhají zhruba tak až k 27 stupňům Celsia, takže to vypadá, že konečně prostě zase bude pořádný léto takhle při pátku. No a ono to nebude jenom při pátku, ale i ten víkend vypadá docela doslibně, protože o víkendu by měly hitovat třicítky, což je velice příjemný a věřím tomu, že tenhle ten víkend vyrazíme všichni někam prostě k vodě, k bazénu, na geroču a že si to prostě fakt hezky pěkně užijem. Tady je Radio Spin Adam.
2: Hitparáda Spin Fresh Hits. 15 nejúspěšnějších československých tracků éteru Rádia Spin. Hitparáda Spin Fresh Hits. Hlasuj na radiospin.cz. Hitparáda Spin Fresh Hits. V premiéře každý pátek od 5 odpoledne. Na Rádiu Spin. Radio Spin. Be in.
3: Príjemný piatkový deň. Rich the Kid vydal nový single Calling My Line. Novinka stavia na melodickom trapovom beate a typických témach úspechu či luxusného života. Skladbu sprevádza aj videoklip, ktorý využíva odkazy na kultové filmy ako Matrix, Hviezdne vojny či Big Lebowski. Ak budeš dneska v Brne, poznať si After Work on Tour. Letný koncept tentoraz zavíta do Bite Kebab, kde sa o hudbu postarajú Mike Traffic, Noir a špeciálny host DJ Diskotek. Čaká ťa pohodová atmosféra, pop-up zóna a dobré jedlo aj hudba, ktorá patrí k letným večerom.

problémy štětky. Keď budeš drzý, tak ti pošlem domů fetky. Zarobil som tělové sám, preto flexím. Cartier, Bustown, Alatino, Bad Bean. Bratislava 3, moja štvrť, najlepšie je jo tu, má srb. Ďalšie diamanty dám na krk. Maradona, Barakuda.

6 hodin 7 minut, ty posloucháš Rádio Spin, s tebou je dál Dom, no a my se společně pro tuhle tu chvíli jdeme podívat na první dnešní zprávy. V Bolívii se stala za mě naprosto roztomilá věc. Jeden farmář, kterýmu se evidentně jako moc nedařilo, nebo nevím, kolik běžně vydělávají farmáři v Bolívii, tak potřeboval operaci prostaty. No a doktor prostě přimhůřil oči a protože týpek neměl moc peněz, tak ho odoperoval gratis. To je samo o sobě hezký, jo, jakože big up, ale farmář byl natolik vděčný, že doktorovi pak jako poděkování po rekonvalescenci přines to nejcennější, co měl. Nebyla to manželka, nebyly to děti, byla to slepice a taky kohout. Lego má venku novej set a hraje na těžkou nostalgii. Já nevím, jestli si pamatuješ takový ty starý dobrý arkádový automaty nebo třeba na Windows XP. Já si myslím, že 100%, ale co tyhle ty dvě věci spojuje? Spojuje hra, jmenuje se to Paintball. To je takovej ten arkádový automat, kde vystřelíš míček páčkama nahoru a střelíš ho prostě furt zpátky, aby ti nespadl do díry a nabíráš tak body. Tak Lego právě z 2274 kostek udělalo set právě tyhle ty klasiky. Jenom ty bodíky to nenačítá, ale musím říct, že to vypadá mega dobře, takže hezká nostalgie, musím říct.

0: Pokračujeme ve Spinránu a právě v tuto chvíli v 6 hodin a 11 minut startuje páteční poznávačka. V páteční poznávačce dneska vzpomínáme, nebo nespomínáme, protože vlastně asi jako můžu říct, vzpomínáme na jeden film, který je poměrně starý, ale na druhou stranu je to věc, která je načasová. Myslím si, že spoustu lidí si ji rád dopustí i dneska. No a je to jeden z nejlíp hodnocených filmů, který kdy byly natočeny. To si myslím, že je docela zajímavý fakt takhle ze začátku. Každopádně my si jdeme v tuto chvíli pustit první ukázku z tohoto filmu, podle který budete hádat, o co jde. Tak jsem zvědavý, kolik z vás se chytne hnedka na poprvý.
1: Takže Bobo byl z Bayou Labatr v Alabamě a jeho máma vařila krevety. A máma jeho mámy vařila krevety. I máma mámy jeho mámy vařila krevety. Bobova rodina teda věděla o lovu krevet úplně všecko.
0: Jestli tě podle ukázky napadá, co by to mohlo být za film, tak určitě můžeš posílat svoje tipy, buď to na 210 32 30 30 nebo do naší mobilní aplikace Rádia Spin. No a jestli zatím netušíš, tak určitě vydrž pár minut dál u Rádia Spin, protože za chvilinku ti pustím další ukázky a řeknu ti nějaký nápovědy k tomu. Mezitím se nech pozvat na hudební víkend.
2: Dětská, poslouchejte, schválně, s kama je tento týpek?

Brňáci. Tože to jasné. Další hudební víkend je tu. A na rádiu Spin si dětská budem hrát brněnské rap. Tož to nalaď a poslouchej. Nenadarmo se totiž říká, Brno je zlatá loď. Za rapem do Brna choď. Brno po celou sobotu a neděli

0: Spin v 6 hodin a 15 minut v pátek 10. července pokračujeme v poznávačce, ve který dneska dáte jeden, musím říct, asi legendární film, nebo respektive takhle, je to jeden z nejlíp hodnocených filmů ever. Tak se jdeme podívat na ukázku, která tady zazněla pár minut zpátky.
1: Takže Bobo byl z Bayou Labátr v Alabamě a jeho máma vařila krevety. A máma jeho mámy vařila krevety. I máma mámy jeho mámy vařila krevety. Bubova rodina teda věděla o lovu krevet úplně všecko.
0: No a ještě se na chvilinku vrátím k tomu hodnocení, protože jsem koukal teďka ze zvědavosti na ČSFD, tak pořád je to film, který se drží na druhý příčce žebříčku nejlepších filmů. A potom, když se podívám na hodnocení IMDb, tak to má 8,8, což je hodně vysoký hodnocení, protože průměr v IMDb je zhruba tak nějakých jako 5 bodů, 4 body nebo něco takového. My se jdeme spolu podívat na další ukázky, které tady k tomuhle tomu filmu máme.
1: Moje máma vždycky říkala, život je jako bomboniéra. Nikdy nevíš, co ochutnáš.
0: No a do třetice všeho dobrýho.
1: Zažili jsme všechny možný druhy deště. Jednou bodal jako jehličky. Jindy padaly pořádný tlustý kapky. Pršelo na nás ze stran. A někdy se zdálo, že dešť snad prší nahoru.
0: No a co tě můžu dál napovědět je to, že to je fakt jako hodně, hodně dlouhý film, má to 2 hodiny 21 minut, takže vzhledem tomu, jak ten film je takový trošičku možná i jako zpomalený, nostalgický, tak to tak jako pomalinku utíká, takže občas u toho člověk prostě usne, občas si to prostě rozdělí na dvakrát, o tom jsme se bavili před chvilinkou Spikey mimo éter, takže to si myslím, že je taky docela zajímavá nápověda, že je to film, který dokoukat v jednom kuse je občas docela těžký. 210, 32, 30, mobilní aplikace Rádia Spin posílí dál svoje tipy na to, o který film tady dneska v poznávačce jde.

0: Dneska ráno jste poznávali, co hádali, jeden z nejlíp hodnocených filmů, který kdy byl natočený. Aktuálně je na ČSFD na druhém místě podle hodnocení. Má to na ČSFD 94,4%, takže pokud tenhle ten film neznáte, tak si myslím, že to rozhodně stojí za toho zkouknout. Každopádně my si jdeme připomenout, jaký tady dneska ráno padaly ukázky z tohoto filmu, tak jdeme na ně.
1: Moje máma vždycky říkala, život je jako bomboniéra. Nikdy nevíš, co ochutnáš.
0: A dáme si taky ještě ukázku, která tady zazněla jako poslední.
1: Zažili jsme všechny možný druhy deště. Jednou bodal jako jehličky. Jindy padaly pořádný tlustý kapky. Pršelo na nás ze stran. A někdy se zdálo, že dešť snad prší nahoru.
0: A já jsem říkal, že je to film, který je naprosto nádherný, že má skoro 2,5 hodiny a občas je docela těžký ho dokoukat v jednom kuse, protože přece jenom je to 2,5 hodinka, to je za prvý. Za druhý, občas je to takový prostě, když nemáš tu správnou náladičku, tak ti to úplně moc neutíká, takže si u toho třeba chrupneš nebo si to třeba rozdělíš na 2 dny. Ale dá se, jako ten film je fakt jako nádherný a vypadá to, že ho máte rádi. Tak my se jdeme podívat na to, jaký typy tady dneska ráno padaly. Pajky. Pajky typuje Forresta Gumpa, stejně tak, jako ho typoval Dan.
2: Víš, Forreste, utíkej, Forrest Gump určitě.
0: Forrest Gump tady zazněl taky od Zachyho.
3: Ahoj, dobré ráno. Tak to je Forrest Gump. Hezký den, čau Zachy.
0: Tomáš byl další, kdo typoval Forresta Gumpa.
4: Čau, tady je Tomáš, je to Forrest Gump. Jinak dobré ráno.
0: A z mobilní apky Rádia Spin potom třeba taky Rony.
5: Utíkej, Forreste, utíkej.
6: Počkej.
5: Život je to bomboniéra, nikdy nevíš, co uznáš.
0: A nebo potom třeba taky Roman.
7: Krásné ráno, domé spineři, tady Roman. Prosím tě, dnešní poznávačce je boží film Forrest Gump. Takže víme, že Bubo mě naučil olovu krevet úplně všechno, ale řeknu vám jedno. Jde to pěkně stuha. Díky moc za boží ráno a hezký den všem a víkend. Čau.
0: I tobě krásný víkend, Romane. No a samozřejmě, že dneska jste tady hádali Forresta Gumpa. Forresta Gumpa v tomhletom filmu stvárnil herec Tom Hanks, který včera oslavil 70. narozeniny, což teda musím říct, že docela dost uteklo, protože si právě Toma Hanks se pamatuju jako to černovlasýho, hubenýho pána z Forresta Gumpa, nebo potom možná taky ještě trosečníka, ale on teda musím říct, že se ke svým 70. nám hezky pěkně vypapal, hezky pěkně zešednul, už je z něj takový ten milej dědeček, který si myslím, že za chvilku kromě tady těch velkolepých rolí může hrát třeba Santa Clause, pomalu ale jistě. Yeah.

Žijeme diskotékem, takže rozhodně si myslím, že je o party vlastně jako postaráno. Každopádně to není to jediné, co tě čeká na Afterwork Summer Affair, protože tě tam čeká taky dobrý luxusní žrádlo, protože Majková trafiková restaurace Jaminkou vlastně slaví 10 let, pokud se nepletu. No a právě na počest toho Mike Traffic sebou bere právě jako různý ochutnávačky z týhletý jeho restaurace. A to je právě věc, kterou ty můžeš speciálně na těch všech zastávkách ochutnat. Každopádně těch zastávek po České republice je 30, no a mimo Brno, který je dneska, tak se můžeš zastavit na Afterwork Summer Affair, třeba taky ve Starý Boleslavi, a to hnedka v sobotu. No a potom třeba taky příští týden v Ostravě, potom i v Mělnice v srpnu, v Rakovníku, nebo třeba taky v Praze, kde to bude v září. Takže rozhodně doporučuji se podívat na web radiaspin.cz a tam se podívat na plakátek, kde všude se můžeš zastavit, co tě tam čeká do detailu a tak dále. Takže doporučuji takovou práci Čilíček s Mikem Trafikem a jeho hostama.

0: 6 hodin 32 minut, ty posloucháš Radio Spin, s tebou je dál Dom. Dneska máme pátek, 10. červenec, svátek slaví Libuše a taky Amálie. Taky si znáš nějakou Libuši, což je poměrně starší jméno, nebo Amálie, což je naprosto nádherný jméno pro holku, tak jim určitě popří všechno nejlepší. No a my se jdeme spolu podívat na to, co nás čeká venku, protože nás čeká víkend a samozřejmě si myslím, že spoustu z vás chce vědět, co nás o víkendu čeká venku. Tak dneska nás čekají 27, naprosto příjemný 27, i když to takhle ráno úplně nevypadalo, protože bylo chladnic, ale oni hlásili, že teďka ačkoliv dorazí tropy, tak stejně bude ráno a večer, nebo respektive teda v noci poměrně chladno, což je dobře, protože se aspoň v noci hezky pěkně v klidu vyspíš. Každopádně dneska teda 27, zítra 25, no a v neděli 27. Kdybych měl kouknout na příští týden, tak tam už to bude opravdu hitovat ty třicítky, a to třeba konkrétně ve středu a ve čtvrtek. Každopádně takhle bude vypadat nejbližší předpověď počasí, takže léto je konečně zase zpátky. Rychlá doprava na rádiu Spin, jdeme se podívat na to, jak to aktuálně vypadá na českých silnicích. Začneme regionama, kde to vesměs vypadá docela v pohodě. Jediný zaškobrtnutí tě v tuto chvíli čeká určitě v Liberci, a to na rychlostce, a to po směru na Jablonec, takže tam určitě pozor, zhruba tak někde v okolí Vlakáče. Co se dálnic týče, tak D7 v tuto chvíli poskakuje, a to u Panského Týnce kvůli kreši, takže tam určitě dávejte pozor, taky tam to poskakuje v obou směrech, také do toho nevlítnete. No a co se týče Prahy pro tuto chvíli, tak tady si určitě postojíš na Štěrbovský spojce v okolí Černě. Tam to vlastně možná spíš postává, než poskakuje. Jinak, co se právě týče, tak tady žádný úplně ultra velký špatný nevidím. Možná sjezd z Nuseláku na Legerku, to je taková ranní klasika, ale taky to asi pravděpodobně nebude tak hrozný. Takže v tuto chvíli akorát ta Štěrbovská spojka kolem Černáku. Kdyby cokoliv, tak 210 32 30 30 mobilní aplikace Rádia Spin. Dávejte vědět.
1: Automoto Spin. Tvoje rychlá doprava na Rádiu Spin. Hitparáda Spin Fresh Hits. 15 nejúspěšnějších československých tracků Éteru Rádia Spin.

0: odpoledne na rádiu Spin.
1: Poslám něco jiného, prosím, Spine.
2: Pojď to rozpálit, pojď.
0: Rádio Spin. Nejvíc rapu v republice.

Byl to hack, nebyl to cheat. Věděl jsem to už v té době, že jsem jiný G. Jiná liga, jiný tým, jiný motiv, jiný cíl. Co mi chceš říct? Mí a tvý není stejný. I tak jsem s tím přišel dřív, i tak mi ten bar vyšel líp. Děti nezažili býv, i tak si hrajou na býv. I když jsou to blbečci.

0: vítáme ve Spin ráno 6 hodin a taky 41 minut k tomu. No a touhletou dobou už tady standardně každý všední ráno startuje hádanka Celebrity Voice Flip. V Celebrity Voice Flipu pravidelně podle zamotaného hlasu hádáš nějakou známou osobnost, no ani dneska tomu nebude jinak. Tak jsem zvědavej, jestli odhalíte, kdo se skrývá za dnešním zamotaným hlasem. Pojďme si ho v tuhletu chvíli pustit. Já si myslím, že dnešní Celebrity Voice Flip, nebo respektive dnešní hlas je natolik signifikantní, že hnedka i podle toho zamotaného hlasu poznáš úplně bezpečně, kdo by se za něm mohl skrývat. Ale uvidíme, jestli mám pravdu nebo nemám pravdu. To se rozumíme v následujících minutách. Každopádně ty můžeš už začít typovat na 210 32 30 30 nebo do naší mobilní aplikace Rádia Spin. No a jestli tě zatím nenapadá, kdo se za tím hlasem skrývá, tak vydrž zhruba tak 3 minutky, protože přesně za tu dobu ti tady začnu sázet další nápovědy k tomu, kdo se skrývá za dnešním Celebrity Voice Flipem.
1: Nebo mobilní apka Rádia Spin. Yeah, yeah.

0: pokračujeme v hádance Celebrity Voice Flip, ve který hádáš, komu patří dnešní zamotaný las. Tak pojď si ho pro tuhle tu chvíli se mnou připomenout. Dneska tady hádáš, můžu říct už v tuto chvíli, jednoho českého herce, který se objevuje zejména teda v tuto chvíli v jedné divadelní show a ta se vysílá už vlastně v tuto chvíli nějakých 15 let, pokud se nepletu. No a je to jedno z hlavních uskupení, který prostě trvá, ono se tam některý herci už se prostřídali, ale tenhle ten týpek tam podle mě bude až do konce konců týhletý show. Každopádně dál ti můžu prozradit, že se objevil taky v jedné televizní show, která hodně parodovala různý reportáže, hodně parodovala i televizní noviny v té době a byla to vlastně hodně komediální a asi můžu říct i nadčasová záležitost, no a znát ho můžeš taky z Kameňáku. Takže pokud si dáš dohromady třeba právě, asi můžu říct tuto tu chvíli partičku, dáš si dohromady taky Tele a dáš si dohromady Kameňák, tak ti jeden herec z toho prostě vyleze a ten je za dnešním Celebrity Voice Flipem. Tak jdeme si ještě jednou pustit ten Celebrity Voice Flip, aby si se třeba utvrdil v tom, že si myslíš toho správného herce.
1: Jsi ready? Tak 210 32 30 30 nebo mobilní apka

0: 8 se pomalu ale jistě blížíme do finále hádanky Celebrity Voice Flip, ve který jste dneska hádali, komu patří dnešní zamotaný las. Tak pojďme si ho ještě jednou připomenout. Já jsem dneska napovídal, že dneska tady hádáš jednoho českého herce, který se už 15 let objevuje v partičce, takže od jejího vlastně prvopočátku až do teďka. Dál ho můžeš znát určitě taky s pořadou Tele, kde si zahrál taky poměrně výraznou osobnost. No a potom ho můžeš znát třeba i z Kameňáku, kde se objevil sice takový jako vedlejší roli, ale je tam. Takže podle tady těch věcí, když si je spojíš, tak ti vyleze to správný jméno, který tady dneska v Celebrity Voice Flipu hádáš. No a vypadá to, že jste si je spojili dost dobře, takže my se jdeme podívat na to, jaký typy tady dneska ráno padaly. Začneme u Fandy.
1: Ale my si myslíme, že to je, Genia. Genzer.
0: Fanda si myslí, že to je Genia, stejně tak jako Pajky.
2: Richard Genzer.
0: Dál tady Richard Genzer zazněl taky několikrát.
1: Pretty Voice je Richard Genzer.
0: Třeba dál tady zazněl taky od Matěje.
3: Bude to Genia, ne? Genzer.
0: A já si jdu podívat do mobilní apky Rádia Spin, ještě zaládi sem.
4: Tak, dnešní Celebrity Voice Flip bude ten Richard Genzer.
0: No a je to přesně tak, dneska ráno tady v Celebrity Voice Flipu zaznívala Richard Genzer. No tak jo, děkuju za všechny tipy, jak do poznávačky, tak taky do Celebrity Voice Flipu. No a obě dvě hádanky si tady budete moct dát určitě zase příští týden od pondělí do pátku mezi 6 a 7 na Radio Spin. Tak doufám, že budete zase u toho a taky doufám, že vám to půjde zase tak stejně dobře, jak vám to šlo třeba dneska, nebo vlastně celý ten týden vám to šlo naprosto perfektně.
5: Prázdninový Spin ráno. Každý všední den od 6 do 9 na Radio Spin.

0: Nebo respektive bez pár drobných taky 55 minut. Tomu dneska máme pátek, 10. červenec. Svátek slaví dneska Libuše a taky Amálka, tak přeju všechno nejlepší. No a my pokračujeme společně ve Spinránu, kde samozřejmě dneska tě čeká velkolepý zakončení tohoto týdne a to samozřejmě s DJem Devkomem. Takže rozhodně v 8.20 můžeš být ready na další velkolepý set, který tady dneska zazní. No ale probereme toho o hodně víc. Takže rozhodně doporučuji zůstat u Rádia Spin. Za chvilku ti prozradím, co všechno tady v následujících dvou hodinkách spolu rozebereme, no a my se mezi tím podíváme taky na to, co nás během dnešního nečeká venku, protože i to je důležitý takhle při pátku, protože v pátek spousta lidí prostě končí brzo v práci, no a rozhodně doporučuji dneska vyrazit už kolem druhý, protože odpoledne nás čeká příjemných 25, maximálně 27 stupňů Celsia po celé České republice, to je takový průměr. Když se podívám na východ republiky, tak tam sice bude lehce pod mrakem, ale prostě tím 25kám to určitě vyleze, takže je úplně ideální prostor na to si udělat nějaký hezký páteční grilčo, zítra si klidně přistat, vyrazit někam k vodě, ono se ti to 100% vyplatí. Rozhodně teda doporučuji si přistat, protože v tomhletom počasí, když pojedeš k vodě, tak si postojíš ve frontách. Já jsem koukal teďka, kamarád vyrazil minulý nebo předminulý víkend, teďka nevím, který ten víkend byl fakt jako hodně hezky, tak vyrazili na Lhotu a ten na té Lhotě byla fakt jako 3/4 hodinová fronta jenom pro auta, takže rozhodně doporučuji si v tomhletom případě třeba i přistat, pokud někam vyrazíte k vodě. Každopádně my spolu pokračujeme ve Spin ráno, s tebou jedom. Spin Radio.
1: Už máš chain, nespočet různých prstenů a chceš něco exkluzivního? Jsem Aliana a vyrobím ti custom grills podle tvých představ. Ruční práce, precizní detaily, garance výroby do 5 týdnů. Objednej si na otisky do mého ateliéru z centru Prahy na alianas.cz.
2: Radio Spin jde s tebou. Radio Spin vysílá v DABu celoplošně. Věděli jste, že k tomu, abyste mohli poslouchat Radio Spin v DABu, internet nepotřebujete? Potřebujete jen rádio, které...

Páteček, 10. červenec. Připomínám, že svátek dneska slaví Libuše a taky Amálie, tak přeju ještě jenom všechno nejlepší. No a dneska mají narozeniny taky moji bráchové a přijde mi úplně crazy, že za rok jim prostě bude 18 a budou prostě už úplně dospělí. Jak se říká, že na dětech prostě vidíš úplně nejvíc, jak stárneš, tak tím, že nemám děti a mám jenom prostě mladší bratry, tak to vidím prostě na nich. A musím říct, že prostě když se narodili, tak mě bylo 11 a ten čas fakt jako ultra letí. Takže přeju svým bráchům všechno jenom to nejlepší. Každopádně my pokračujeme dál ve zpět ráno, kdy se koukneme na jeden obchodní řetězec, který možná u nás v republice brzo skončí. No a řekneme si taky, jak to vypadá se zrušením her na fyzických nosičích, protože tam se začínají hráči trošičku bouřit. Na dnešní ráno mám taky připravený takový trošičku práskací téma, tak doufám, že to na sebe práskneš. O co půjde konkrétně, tak to si řekneme už za pár minut. No a mimo jiný nás čeká taky pravda nebo lež. Mám pro tebe potom taky další tričko Rádia Spin v rámci hry jeden na jednoho. No a jak jsem sliboval několik minut zpátky, tak dneska dorazí i DJ Devcom, takže i o party bude dneska ráno postaráno. No tak krásný pátek a my společně pokračujeme ve Spin ránu. S tebou jedom.

0: 7 hodin a 12 minut, ty posloucháš dál, Radio Spin s tebou je dál taky Domno a my se společně jdeme podívat na další zprávy, které přineslo posledních pár dní. Jeden červeno-modrobílej obchodní řetězec u nás už možná nebude u nás. Tenhle ten krám totiž zvažuje, že stáhne svoje obchody z Česka, Slovenska a taky Maďarska. Zatím to není úplně ofiko potvrzený, ale lítalo to teďka úplně všude a nejde jenom o to, že nebudeme mít kdy nakupovat, ale jde taky o budoucnost 10 až 22 tisíc zaměstnanců. A taky o budoucnost 10 tisíc bodů na mojí klubové kartičce, takže jestli máš taky bodíky, tak bys prostě nakupovat dřív, než ti tu kartičku zablokujou. Pár dní zpátky jsme se tady s Krištofem bavili o tom, že PSko v budoucnu poměrně blízkým budoucnu bude čistě digitální a že se chystá konec disku nebo respektive teda nosičů na hry. Možná teda. Gameři totiž tenhle ten fakt masivně odmítají a dokonce natolik, že dávají dohromady petici. Nebo respektive už jí dohromady dali a sbírají podpisy. Zatím je tam 130 tisíc lidí, což ze všech gamerů na této planetě není úplně moc, ale věřím tomu, že se to ještě rozroste, protože co si budem povídat, ono vzít si to CDčko do ruky a strčit ho do té konzole je prostě jednak dávka nostalgie a druhá je to takovej hezkej rituál k tomu, než si prostě zapneš v čiličku tu hru. No a co jinýho by taky na poličce mělo lapat prach než právě krabice od her, že jo? Co si budem povídat, ono utírat prach z her, to je prostě práce minimálně na 3/4 hodiny.
1: Vracím se zpátky k nám.

Já jsem tady pár minut zpátky sliboval, že dneska si tady na rádiu Spin dáme jedno takový, asi můžu říct, práskací téma, protože ona existuje jedna statistika, která ukazuje na to, jaký věci nejvíc mizí v kancelářích anebo třeba prostě obecně v práci. Tak podle té statistiky v ofisu nejvíc mizí tyhle ty věci. Tak na prvním místě jsou propisky. To si myslím, že je bez debat, protože propiska, jakmile ti přistane v ruce, tak je prostě automaticky tvoje. Potom jsou to nabíječky, protože ty se po kanclech taky válej všude. No ale co mě překvapilo, takže lidi si v práci dokonce i kradou svačiny. Já teda musím uznat, že já si do kanclu radši nenosím vůbec nic, naopak já jsem přesně ten typ člověka, co si z ní ty věci bere a zajímá mě, co ty. Jestli je něco, co si pravidelně bereš z práce, nebo jestli ti tam něco pravidelně mizí. Já tady mám jednu story od mýho bratrance, ale nechám si ji až na další vstupy, protože nejdřív chci vyzvídat tebe. 210 32 30 30 mobilní aplikace Rádia Spin. Dávej vědět, jestli jsou nějaký věci v práci, které si nenápadně pravidelně odnášíš ty, anebo třeba taky tvoji kolegové domů.

0: Dneska ráno jsme tady spolu na Rádiu Spin pár minut zpátky začali řešit, jaký věci si odnášíte z práce, protože to je takovej, asi dá se říct, možná typicky český nešvar, že prostě jakmile ti na stole připadne propiska, aby si něco podepsal, tak je to prostě automaticky tvoje. Hele, tamhle se válí prostě kabel od nabíječky, šup, hele, máš ho v batou, prostě to je taková podle mě typicky česká klasika. No tak mě zajímá, jak jste na tom s těma věcma v práci vy spineři a kolik jste si toho třeba odnesli domů. Tak my se v tuto chvíli jdeme podívat za Fandou.
1: Ale většinou instalatérský věci, co se mi hodí domů.
0: Hele, a kolik už jsi si takhle zhruba tak nabral?
1: Hodně. Hodně. Ale každý den po kapce a ono se to načítá.
0: Jako ono se to načítá, to je pravda, hele. Ona jako ve finále třeba ta jedna věc může stát klidně 2 koruny, ale jakmile jí vemeš 10x, 100x, najednou seš tam prostě za 20, za 2 kila, a potom vemeš nějaký další věci. Ono prostě se to v těch kapsičkách načítá. Další, kdo se tady tak jako trošičku svěřil, tak byl třeba Fajky.
2: Hele, tak já prostě jsem typický Čecháček a i takový trošku kleptomán. Já prostě vezmu, co není předělaný. Ne, že bych to krát jako... Jak to mám říct, kolegům nebo takhle, to nedej Bůh. Ale prostě v práci, když jdu po skladě, tohle je, co se mi líbí, zbytí to prostě musím mít, jo. To je prostě, ať je folie, jsou to palety, ať je to prostě lepenka, cokoliv prostě, já počápnu a jdu, hele. Protože kdo nekrade, okrádá rodinu.
0: To si myslím, že je takový jako hezký sdělení na otvíračku dnešního spinrána. Každopádně mě zajímá taky, co vy ostatní spineři, jestli jsou věci, které se takhle z práce hezky pěkně taháte domů nebo netáte domů, nebo jestli třeba pozorujete nějaký kolegy, který se takhle věci domů tahají. 210 32 30 30 mobilní aplikace Rádia Spin. Dneska tady spolu řešíme takový lehký pracovní kapsářství.

kanceláří dost často podle statistiky nebo víc než často mizej propisky, někdo si tahá domů papíry, někdo si tahá domů sešívačky, někdo třeba si tahá domů taky cizí jídlo, protože někdo si odloží prostě obě do ledničky a bum, odpoledne už tam není. To všechno podle této statistiky v práci mizí. No a mě dneska ráno zajímá, co mizí u vás v práci, co si berete domů vy, co berou domů kolegové nebo kamarádi. Hele, můžete v klidu napráskat jak sebe, tak všechny okolo sebe, protože dneska ráno se tady z toho na Rádiu Spin rozhodně nebojíme. Takže 210 32 30 30 mobilní aplikace Rádia Spin. Dávejte vidět a klidně práskejte, kdo si co berete z práce domů, protože jak říkal Pajky, kdo v práci nekrade, tak ten okrádá rodinu a já si myslím, že tohleto přísloví je takový docela hezký. Každopádně mám tady jednoho takového zlodějíčka, který si přivydělal poměrně hezký peníze. Jaký to bude a co vlastně si tahal domů, tak to si řekneme už za pár minut. Teďka se zastavíme ale u dopravy. Rychlá doprava na Rádiu Spin, jdeme se podívat na to, jak to aktuálně vypadá na českých silnicích. Začneme v regionech, tam se ve finále nic moc neděje. Jediný zdržení, tak to tě čeká v Liberci na rychlostce po směru na Jablonec a to u Vlakáče, takže tam určitě pozor. Není tady hlášený žádný crash ani rekonstrukce silnice, prostě to tam poskakuje, takže asi pravděpodobně Liberečáci vyrazili někam na Dovču nebo na výlet. Co se týče dálnic pro tuto chvíli, tak tady crash hlásí D7 a to hnedka dvakrát. Jednou na příjezdu do Prahy, takže tam určitě pozor a pozor taky dávej u Panský Týnce a to v obou směrech, protože tam se bourá a poskakuje to. Velký špatný hlasí aktuálně taky Pražský okruh a to zhruba tak někde u sjezdu na D6 nebo respektive u sjezdu z D6, protože tam se bourá a docela solidně to tam začíná poskakovat, takže tam taky počítej s nějakou tou minutkou navíc. No a co se Prahy dál týče, tak určitě se postupuje

0: každej ví. 7 hodin 33 minut, ty posloucháš Radio Spin s tebou dál domno a my jsme tady několik minut zpátky otevřeli jedno takový typicky český téma, a sice to, že podle statistiky mizej z různých prací nejčastěji z propisky, mizej taky obědy, což mě teda taky hodně překvapilo, no ale mizej různý věci, tak mezi nima se ozval Michal, protože ten si tak jako domů nabral docela dost a za docela dost peněz a k tomu se tady Michal hezky pěkně takhle dneska ráno přiznal, tak pojď mezi nás, Michale.
1: Ale prosím tě, tak já když jsem dělal ve fabrice, nebudu jmenovat radši jaký, tak my jsme tam měli takový ty tagovky, jak si mě musíš zatřepat a oni pak píšou, ne? No a já jsem prostě potřeboval jsem prachy navíc, tak jsem se je tam bral ve velkým a chodil jsem po mechanikách a tam, kde se přihazují kola, protože oni tím píšou na kola, že jo? No a prodával jsem jednu za fajdu, no a když si jich ode mě někdo vzal 100 a tohle každý den, tak byl dobrý přivýdělek k práci.
0: To je hezká brigáda, to ti to hodilo docela dost, ty vole.
1: No to mi to hodilo rane. A my jsme to, já jsem tam dělal jako seřizovače, takže já jsem to prostě fasoval. Já jsem prostě přišel, vzal jsem si 10 bedínek, jo, každý bylo 100 kusů a nikdo to neřešil, protože to nikam nepsalo, že jo.
0: Je ustý, že na tebe zatím nikdo nepřišel, každopádně co teda musím říct, takže já jsem sliboval jednu story mýho bratránka, na kterýho teda jako počase přišli. A teda co on si tahal domů, to mi přišlo teda taky naprosto neuvěřitelný. No ale my se v tuto chvíli podíváme ještě na Žáňu, než se podíváme na mýho bratrance, protože Žáňa, ta má tady velice smutný příběh. Tak Žáňo.
2: Čau, Kidomeno, hele, mě už se xkrát v práci stalo to, že jsem si uvařila oběd a byl tam v krabičce a prostě najednou tam byl. A jako největší prostě gól byl ještě to, že mi třeba další týden ta krabička se tam objevila umytá prostě a připravená. Jakože ještě tam mohli třeba nechat zkaz, jakože děkuju, bylo to fakt dobrý. Ale jo, tohle se prostě děje. No. A jinak já nečoruju samozřejmě.
0: No tak samozřejmě, nikdo v práci nečorujeme, oni ty věci prostě mezi sami, co si budeme povídat, Žáňo.

0: Já jsem sliboval tady pár minut zpátky na rádio Spin ještě story jednoho mýho bratránka, který se v práci taky jeden čas docela dost nakrát. On dělal v pivovaru a samozřejmě, co prostě může z pivovaru odníst jinýho než pivko prostě, jenže ono to začalo docela nenápadně. On si tahal domů prostě takový ty věci, které ještě nebyly úplně na trhu, které se tam zatím jenom jako zkoumaly, byl v takovém tom procesu toho testování, jestli to bude dobrý nebo nebude dobrý, takže vždycky mi prostě jako přines něco na ochutnávku, co ještě byla prostě jako podpultovečka. No ale časem to přerostlo do docela velký věci, protože časem začal chodit do práce ne s batohem, ale s krosnou. No a on si v té krosně začal tahat, tenkrát byly takový samochladící sudy, myslím si, že jsou dokonce ještě dneska samochladící sudy, no a z těch potom přešel taky na klasický 50-litrový sudy, takže týpeček nejenom prostě jako, že si domů odtahal jako pár plechovek, on si odtahal taky pořádných pár stovek litrů pivka, než na něj přišli. No a jak to dopadlo? Nedopadlo to nějak. Normálně mu prostě jenom vynadali a nechali si ho tam. Ono se to někde ztratilo.
1: Jeden na jednoho. Ve Spin ránu na Rádiu Spin.
0: A za chvilinku si dáme taky hru jeden na jednoho, ve který tenhle ten týden soutěžíte o trička Rádia Spin. Naprosto perfektní trička, hele, na léto, jako když najdeš prostě černý tričko s logem Rádia Spin, který nosíš hrdě na srdci nebo respektive na prsou. Za sebe musím říct, že trička Rádia Spin jsou vždycky dobrá volba. Jsou to kvalitní, dobrý věci, které ti prostě budou zaručeně slušet. Takže potřebuju teďka dva z vás, kdo se o jedno z těch triček budete chtít za chvilinku poprat v pravdě ve hře jeden na jednoho. Takže 210, 32, 30, 30. Za chvilinku hra jeden na jednoho startuje. Mezitím si dáme jednu Beyoncé se Shakirou.

0: Jeden na jednoho. Ve Spin ránu na Radio Spin.
1: Jak jsem sliboval několik minut zpátky, tak dneska tady ve hře Jeden na jednoho hrajete o trička Radio Spin. Krásný, ještě teda jako musím říct, že starší trička Radio Spin, který je prostě designově prostě minimalistický, hezký. Černý tričko s logem Radio Spin na srdce, nebo respektive na prsou. To musí prostě nosit každý spinner, to jinak nejde. Takže my se jdeme podívat na to, kdo se tady o něj dneska ráno popere. Mezi soutěžícíma je na lince číslo 1 Aki. Aki, dobrý ráno.
2: Ahoj, dobrý ráno, přeju všem.
1: Tak co chystáš na víkend?
2: To ještě nevím. Zatím pracovní, takže uvidíme, jestli se vrátím domů, jezdím kamionem.
1: To víš, jo, hele, vrať se domů, odpočin si, ono je to občas potřeba domů, minimálně se zastav někde u vody a dej si po cestě nějakou koupačku, protože to si myslím, že i tak bude potřeba. Naproti tobě se postaví Pajky. Pajky, dobrý ráno.
3: Ahoj, ahoj.
1: Tak Pajky, co ty chystáš na víkend?
3: Já mám takových plánů, že bych se potřeboval roztrhat, no aspoň na 3
1: A tak který z nich upřednostníš?
3: Hele, tak asi dám přednost malý a půjdem asi do zoo na kapibary.
1: Je, do zoo, ty vole, to mám v plánu už docela dlouho taky a zatím se mi to taky úplně nedaří.
3: To právě, že bylo jako docela jako teplo, viď, a teď má být tak jako příjemně, tak...
1: Souhlasím, taky bych vyrazil, ale třeba se mi to ještě během víkendu povede. Třeba jo, třeba se potkáme, ale zajdeme tam na nějaký pivko a pokecáme. Tak jo, dneska v soutěži Jeden na jednoho teda hrajete o tričko Radio Spin. I dneska zůstáváme u otázek na chemii, takže pokud jste byli v chemii trošičku lepší, tak třeba budete ve výhodě. Každopádně jenom připomínám, že proto, abyste se mohli přihlásit o odpověď, musíte nejdřív zakřičet svoje jméno a nechat se vyvolat. Pravidla jsou všem jasný?
3: Ano.
1: Výborně, tak jdeme na otázku číslo 1. Co se stane se sodíkem, když ho hodíte do vody?
2: Aky? Začne pěnit.
1: Pěnit, to jsem úplně nechtěl slyšet. Tak nějaká reakce tam je,
2: bublat,
1: ale pěna, bublání, to je ještě furt málo. Bohužel, Pajky, věděl bys?
3: Vůbec, já jsem dvakrát propadl v chemii.
1: Aky, tak máš ještě jednu šanci.
2: Tyma, já se nevím, no. Něco jídýho.
1: OK, hele, ta reakce je daleko bouřlivější než jenom pěna, protože ten sodík v té vodě absolutně šíleně vybuchne. Takže to je jako brutální reakce, jako u sodíku. Takže jenom tak jako třeba pro příště, kdybyste náhodou na nějaký sodík narazili, tak ho rozhodně neházejte do vody. Tak jdeme na otázku číslo 2. Ta bude, myslím si, že poměrně jednodušší. Jaký tři skupenství má voda?
2: Aky? Voda.
1: Voda.
2: Kapalný, pevný a... No, já nevím, plynný.
1: Plynný, ano, kapalný, pevný a plynný, to je správně, takže...
3: Jiný ani nejsou, ne?
1: Tak jdeme na otázku... Na otázku číslo 3.
3: Pod nějaký vzoreček.
1: Máš ho tady, Pajky, hele. Jak se v chemii značí voda?
3: Pajky.
1: A Aky, ty jsi to ještě ke všemu přihrál.
3: Já už ani nemusím, výborně, děkuji.
1: No tak jo, hele. Máme tady rozstřelovou otázku. Řekni aspoň dvě jednotky, kterýma se značí teplota.
2: Aky?
1: Celzium
2: a Fahrenheit.
1: Pajky, uznáme mu to.
3: A jasný, uznej mu to.
1: Tak jo, tak uznáme, ale Aky vyhráváš tričko.
2: Juchu,
1: tyba, to je radost, to je boží takhle při pátku. Pajky, ty nezoufej, mám takový pocit, že i příští týden tady nějaký trička budou, takže si o ně možná taky zahrajeme.
3: Jasný, mějte se.
1: Mějte se, Pajky, čus. A Aky, ty zůstaň na drátě, řekneme si, kam ti stupenky pošleme. Nebo stupenky, trička.

0: 7.53, páteček, 10. červenec, svátek slaví Libuše a taky Amálie, tak přejeme ještě jednou všechno nejlepší. No a co nás čeká za pár minut? Za pár minut nás čeká Pravda nebo lež, poslední rubrika tohoto týdne, aspoň tady teda, co se týče spin rána. No a hnedka potom dorazí DJ Devcom a rozjede tvůj oblíbený páteční mejdan, takže já si myslím, že i mezi 8. a 9. je tady na rádiu Spin rozhodně o co stát, takže si na to počkej, protože opět bude mejdan, si myslím, naprosto famózní, naprosto perfektní, přesně tak, jak to DJ Devcom umí. My se jdeme podívat taky na to, co nás čeká během dnešního dne venku, nebo respektive spíš asi projedeme celý víkend, protože ten je pro nás samozřejmě důležitý, takže dneska počítej s tím, že by venku měly být teploty zhruba tak někde mezi 25 až 27 stupňů Celsia. Stejně tak nás to čeká i během zítřka, no a i v neděli, takže naprosto perfektní víkend, tak jak si ho prostě takhle 10. až 12. července zasloužíme, protože co jiného bychom čekali od července, než to, že venku budou skoro 30, hele, přes 30 už je to moc, ale do těch 30 je to absolutně příjemný, takže užívejte víkend, no a my pokračujeme dál ve Spin ránu, s tebou jedom
1: Spin Radio.
2: Radio Spin vítá všechny spinnery z Benešova. Nově tu vysíláme na 985 FM. Řekněte to všem, ať si nejvíc repu v republice vychutná každej, kdo má na něj chuť. Jsme Radio Spin.
3: Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte některé z našich jeskynních komplexů v Čechách, přesvědčíte se, že je to pravda. Koněpruské jeskyně, Chýnovská na Táborsku, Boskovské dolomitové jeskyně v Českém ráji. Už nehledejte tip na výlet. Začněte na caves.cz. Psáno caves.cz.
4: Dámy a pánové, Afterwork on Tour je koncept pražské

0: zranil priamo počas duelu. Skúseného zápasníka teraz čaká niekoľkotýždňová pauza a rehabilitácia pred návratom do klietky. Ja ti prajem ešte skvelý deň a užívaj si blížiaci sa víkend v spoločnosti Spin Rádia.
1: 7 hodin 58 minut, to je přesně čas, a teda posloucháš Radio Spin.
2: Radio Spin. Nejvíc rapu v republice.
3: Odpuste, slečno, ale takhle...

0: Rádio Spin uvádí Pravda nebo lež.
1: 8 hodin a 5 minut, k tomu ty posloucháš Rádio Spin, s tebou je dál Domno a my se přesouváme do další hodinky dnešního Spin rána, kde už za pár minut začíná taky Pravda nebo lež. Dneska po delší době v mojí režii, tak jsem zvědavej, jak se s otázkama poperete. Dneska vám už asi v tuto chvíli můžu prozradit téma a tím jsou plasty. Takže jestli tady je nějaký odborník na plasty, tak volejte 210 32 30 30. Startujeme za 4 minutky.

0: Ben uvádí Pravda nebo lež.
1: 8 hodin 9 minut, k tomu ty posloucháš Radio Spin, s tebou je dál Domno a nás čeká Pravda nebo lež, ve který se proti mně dneska postaví Fanda Fando. Dobrý ráno.
2: Ahoj, dobrý ráno.
1: Tak my už, Fando, víme, že ty si domů odnášíš, ty si domů odnášíš instalatérské věci. Tak co si odnesl dneska?
2: Dneska nevím.
1: Dneska nevím. Ještě ti nic do boka nepadlo.
2: Ne.
1: OK, nevadí, hele, tak ono se třeba něco v práci najde. Každopádně my se jdeme podívat na Pravdu nebo lež. Dneska na téma plasty. Jak moc jsi znalej s plastama?
2: No moc ne.
1: Moc ne, tak uvidíme. Třeba tam z toho něco kápne. Tak seš ready?
2: Jo.
1: Výborně, tak jdeme na otázku číslo 1. Kdyby si měl za úkol rozdrtit Lego kostičku, musel bys na ní vyložit dalších 375 tisíc Lego kostiček.
2: Ne.
1: Myslíš si, že ne? Myslíš si, že to je moc? Jo, proč si myslíš, že je moc 375 tisíc kostiček? Oni jsou docela lehký, ne? Jsou z plastu, tak...
2: No právě. Říkám ne.
1: Říká, že ne. No tak uvidíme, hele. Tak označujeme ne. A bohužel, Fando, je to pravda. Protože tu Lego kostičku by rozdrtila váha zhruba 400 kg, což právě přes těch 300 tisíc kostiček dohromady dává. Záleží samozřejmě na velikosti, ale zhruba tak těch 375 tisíc kostiček to je. Jdeme na otázku číslo 2. Když hodíš do přírody petku, tak trvá zhruba 450 let, než se kompletně rozloží.
2: Ano.
1: Jsi někdy viděl rozloženou petlahev?
2: Ne.
1: Ne? No, je to možná tím, ne. Že tady ještě 450 let petlahve možná nejsou, ale tak uvidíme, jak to ve finále teda je. A je to lež, Fando. Je to lež, protože ta petka se vlastně nerozloží. Ona se jenom jako rozpadne na menší části, ale ve finále jakoby tu petlahev, ty biologické složky vlastně jako nerozloží, protože tam nemají co žrát. Teď jdeme na otázku číslo 3. Plast se dá recyklovat do nekonečna.
2: Ano.
1: Ano, dobře. Tak označujeme pravdu. A není to tak? Není to tak, protože například petlahev, tak tady rozložit maximálně 9x, ale běžně se dá recyklovat plast zhruba tak 2x až 3x, což oproti třeba sklu je teda úplně jiný, protože sklu můžeš recyklovat pořád. No tak jo, Fando, hele, já ti moc děkuju za hru a uvidíme, co se teda v práci nahrabeš dál, tak si měj krásný víkend, Fando, čus.
2: Ahoj, čau.

0: 8 hodin, 15 minut, ty posloucháš Radio Spin, s tebou je dál Dom, no ale už tady ve studiu nejsem sám, protože touhle tou dobou standardně do studia přichází taky DJ Defcom, a.k.a. náš Viktor Čus, dobrý ráno.
1: Čego, dobré
0: ráno.
1: Tak
0: my jsme tady spolu mimo éter řešili, že máme vlastně doma dost podobný problém, a sice to, že bydlíme na Praze 9, a že na Praze 9 teďka máme týdenní odstávku teplý vody, která dneska končí, ty vole. Jak se těšíš?
1: Dneska?
0: No dneska vlastně jako je poslední den, že jo, takže zítra začíná období, kdy si budeme dávat ultrahorkou sprchu. Tak jak se těšíš na horkou sprchu?
1: Těším se hrozně, kámo, hrozně se těším. Já jsem teďka včera, předevčírem jsem přijel z vody, ne, a fakt jsem se, ještě jak pršelo, ne, tak jsem byl takovej celý špinavej, mokrej, tak jsem přijel domů, těšil jsem se, až si dám teplou sprchu, víš co, a už stojím v té koupelně. Víš co, ready na to se opláchnout a najednou zjistím, že teče studená voda, kámo. Jakože to bylo fakt hrozný pocit, bez moci prostě, bez
0: jako
1: moci.
0: Chápu, já si úplně dokážu představit ten výraz prostě v té sprše, který jakoby ten smutný Viktor v té studené vodě má. Mě
1: prostě se zavalily oči slzama a já jsem nevěděl, co mám dělat prostě.
0: Já to chápu, já to takhle mám celý týden, ale musím říct, že moje božka teda kápla na jednu docela dobrou věc, že jestli si chceš dát dneska jako teplou koupel, tak ti doporučuji si do kýble normálně namíchat teplou vodu, kámo. Vzít si hrneček a prostě sami hrnečkem jak dement.
1: To je metoda
0: ale,
1: prostě.
0: Ale funguje to, kámo. Jakože za 10 minut seš opláchlej, ušetříš spoustu vody, protože vlastně na sebe vyleješ jenom 8 litrů. Ale jakoby umej se docela luxusně, teda jako musím říct.
1: Jo, hele, hlavně, aby to bylo prostě. Abys nesmrděl.
0: Přesně ale, tak, hlavně abys nesmrděl.
1: Kámo, jak jsem se těšil, to z něho fakt vidět, jo. Já jsem byl tak natěšený.
0: Jako věřím, ale já se taky mega těším na to, jestli zítra doma zapnu teplou sprchu. Doufám, že to nikdo neprotáhne a že to prostě za ten týden dlouhej tý studený vody skončí. Každopádně, Viktore, co nás dneska čeká za setík? Jaká bude nálada?
1: Dneska bude samozřejmě jako vždy jedině dobrá nálada. Samozřejmě.
0: To je v pořádku. Takhle to má být, ale. Takže pokud si chceš zlepšit náladu, pokud si se do pátku probudil spruzený, nebo jestli chceš prostě jako si dát prostě fakt jako dobrou, příjemnou páteční party, tak už za pár minut budeš mít možnost. Takže, Viktore, běž se nachystat pultíku.
1: Jdu na to lidi.
0: Jdi na to. No a my se spolu podíváme ještě mezi čase na dopravu. Rychlá doprava na rádiu Spin, jdeme se podívat nejdřív do regionu. Tady se vlastně za celý ráno vůbec nic moc nezměnilo, protože pořád v Liberci poskakuje po směru na Jablonec rychlostka, a to zhruba tak někde v okolí Vlakáče, takže tam určitě počítejte s nějakou tou minutkou navíc, ta kolona je docela dlouhá. Každopádně, co se dálnic týče, tak D7 už se dala dohromady, akorát jediný místo, kde poskakuje, tak je to D7 na příjezdu do Prahy kvůli kreši, ale není to už nic tak hroznýho, jako to bylo před hodinkou. Co se dál Prahy týče aktuálně, tak dva kreše v tuhle tu chvíli hlásí okolí Tančícího domu, takže tam určitě dávejte pozor, je to hnedka, pokud se mi to teda samozřejmě načte, je to ulice Reslova, takže tam určitě dávej pozor. Jinak, co se dál Prahy týče, tak takhle při pátku to nevypadá úplně hrozně, poskakuješ určitě na magistrále, to je taková klasika. Štěrbovská spojka, tak ta se poměrně vyčistila, aktuálně poskakuje akorát Cínovecká, a to kvůli rekonstrukci na Kbelský, takže kdyby cokoliv, 210 32 30 30, mobilní aplikace Rádia Spin. Dávejte vědět. Automotospin.

0: Live set na Rádiu Spin.
1: 8 hodin 55 minut ty posloucháš Rádio Spin, s tebou je dál Dom a s tebou je dál taky Viktor, který právě přichází k Majku. No a do studia dorazila během setu taky Vicky, dobrý ráno.
2: Krásný dobrý ráno.
1: Tak co, jak jsi si užila set? Ty jsi přišla vlastně prakticky na celý set, ty jsi ho dneska zažila prostě od začátku do konce po dlouhý době.
2: Já jsem to dneska stihla od začátku do konce, ve 20 jsem byla tady, rozjíždělo se to. No a já musím říct, tyjo, Viktore, to je fakt super, ty jsi o tom teďkon i mluvil, Jungle, říkáš, že je teda ten styl.
3: Tak víte, jak se tam ty bicí, já nevím, jak to popsat takhle jako laicky, ale jak se to prostě tam ty bicí, jak se to ten...
1: Takový ty africký bicí, co ti prostě prodají prostě v Tunisku na dovolený.
3: Jako, jasný.
1: Takový
3: jasný.
1: Ty malý dřevěný.
3: Aha, dobré, aha.
2: Ne, já se chtěla říct, že mě to hrozně jako nabíjí, že tenhle ten, ty jsi říkal, že to je acid?
3: No, ne, je to jakoby, ono to vzniklo... spojením prostě více žánrů a vzniklo to, mám takový pocit, že z Acid Houseu to vzniklo a prostě spojilo se to s dalšíma různýma žánrama a tak se to navalilo a vzniklo z toho tohle prostě,
2: to
3: já teďka nevím, jak to takhle popsat,
2: no ne, jako
3: to,
2: že ten
3: to dávalo smysl.
2: A to reggae, který jsi řekl, že je v tom znít, který tam jako je v tom slyšet, je to tak?
3: Jo,
2: tak je
3: jakoby,
2: to prostě
3: jo.
2: Úplná pecka, jako mě to totálně nabíjí, mě to hází jako fakt hodně letní vibes.
1: Je to skvělý,
2: spoko.
1: Je to skvělý a myslím si, že nejste jediný, koho to nabíjí, protože na drátě máme někoho, koho to nabíjí pravděpodobně taky, kdo tam, dobrý ráno.
4: Dobré ráno, tady Michal.
1: Zdar Michale, tak čau. Jak tě bavil dneska set?
4: Ale dneska jeden z nejlepších setů s minulým týdnem, protože já miluju reggae jungle a ať to tam zandává častěji a z doma si nic neber, že to nezná, on je nezdělanec.
1: No já mám jenom maturitu, já za to nemůžu prostě, no.
4: No, takže jako, ale super vibovačka, pecka, měl jsem to na plný kule. A zákazníci tady jsme roztančili celý auto fakt jako pecka.
2: Hezky!
4: Mekána.
1: Tak jsme rádi, že to posíláš dál, Michael.
4: A hry netkonci stáhli apku a jdou vás poslouchat v Řecku.
2: Boží.
1: Ty vole, DJ Devcom ve světě, kámo, nice. To je boží.
2: To je skvělý.
1: Tak jo, Michael, hele, muzikujeme, mě se hezky, čus.
3: Čau.
2: Ahoj.
1: Taky, čago. No a máme ještě někoho, komu se líbil dnešní set. Dobrý ráno, kdo tam? Halo, koho? Aha, počkej, já si to tady musím ještě celý překopat, no tak jo, takže my se překopeme na druhý telefon a teď se, myslím, uslyšíme, kdo tam, dobrý ráno.
5: Ahoj, Pajky.
1: Zdarec, Pajky, tak jak tebe bavil dnešní set?
5: Bomba, já miluju tady ty starý, jakoby, reggae jungle, jak tam ty černoši úplně, to je prostě... Tady plácám si do stehínka, prostě paráda, bomba.
2: Tak to jsme byli dva Pajky.
1: Tři. Spolu s Michalem 4, no a další spoustu spinnerů, hele. Pajky, moc děkujeme, měj se hezky, čus.
2: Čau.
1: No tak jo, no a samozřejmě, kdo by nesměl chybět v rácích, tak je Luigi.
6: Zdravím Radio Spin a všechny spinnery. DJ Devko, jde zase bomby, jo. Hezký víkend všem a užívejte.
7: Zdravíme Radio Spin.
6: Synovec Lukas a moje neteř Tracinka, mějte se, ahoj.
1: To je boží, tohle to jsem si musel nechat na závěr.
2: A já teda musím říct, že je úplně i skvělý, že jsme viděli i fotku, že jsme dostali k tomu, že jo.
1: To
2: a normálně Tracinka vypadá jako já, když mi bylo 6.
3: Ale mega, jako... je to tam fakt vidět.
2: Takže chci jenom říct, že Tracinka bude prostě, už teď je krásná, bude ještě prostě potom krásná žena.
1: A třeba z ní bude počase i moderátorka, když
2: moderátorka.
1: Už teďka zkouší mluvit do rádia. Hele, Viktore, moc děkujeme za dnešní set, byla to fakt jako pecka.
3: Já děkuji a budu se řídit vašima radama. Jsem rád, že jsem tady trošku spinery na tady to naučil a naladil, takže já v tom budu jedině pokračovat a bude to ještě lepší.
1: No tak jo, tak my se budeme těšit na příští týden. Viktore, krásný víkend, měj se hezky, čus.
3: Děkuji, taky, čau.
1: No a Vicky, vás čeká teďka komunikátor dopoledne, čekají vás tracky na přání. Mm-hmm. Je nějaká věc, kterou by si chtěla dneska dopoledne slyšet?
2: Ty bláho, já chci slyšet to naškenáda.
1: Naškenáda.
2: No, ne, to je Bajana, počkej. No prostě dneska fíluju nějaký takový jako španělský rytmy.
1: Ok, takže nějaká španělština,
2: Cardi
1: buď to španělský.
2: Cardi B, I like it like that.
1: Ok, takže latínko.
2: No takový latínko. Prostě a naškenáda je úplně skvělý.
1: Ok, hele, tak třeba ti spinéři dneska doručí, já věřím tomu, že vyslyšej tvoji prozbičku a že třeba už jeden z prvních tracků bude dneska takový latínko.
2: Juch.
1: Tak jo, užívejte víkend, my se podíváme spolu ještě na počasí. Dneska 27, zítra taky 27 a v neděli taky 27. Tak užívejte víkend a my se slyšíme spolu zase v pondělí. Mějte se krásně, čus.

0: Mommy reaching your bag, past the fifth. I'm a leader at last, this a don you with. My non-spit, jigging blues consciousness.
1: Krásný dobrý ráno ještě jednou od Majku, tě zdraví Vicky. Před náma už je víkend, víkendovatý, protože máme pátek 10. července a svátek má dneska Libuše či Amálie. Obojí dvojí, tak holky, všechno nejkrásnější k svátku. No a co dneska s tebou proberu, tak to ti teďkon povím. Prosím tě, mrkneme se na Peppu Pig, znáš to, prasátko Peppa, taková ta... No, takovej ten dětský seriál, no ale tahleta Peppa není vůbec dětská, ona rozjela totální beef na hudební scéně a to, když totálně potopila Clairou, tak na to se spolu rozhodně podíváme. Potom taky mrkneme na seriálový návraty, což je teda za mě úplně skvělý seriál, který běží na YouTube. A myslím si, že pokud neznáš, tak potom, co ti o tom povím, tak už si to zapneš. No a potom se mrkneme na Smack One, protože Smack One udělal voice-over ke hře. K jaký a o co se jedná, no tak na to se můžeš těšit už v dnešním vysílání. Jinak samozřejmě máme taky komunikátor na čísle 210 32 30 30 anebo do hlasovky mi posílej svoje tipy, co dneska tady spolu zahrajeme, co si tady spolu dáme, jak to tady pořádně naladíme na ten pátek. No a já jsem si řekla, začneme hezky česky, španělsky. Začneme španělsky. Já to cítím dneska na takový jako tralala latino rytmy bych řekla, takže maškenáda tvým směrem a jedeme. To je spíš taková možná skoro Brazílie bych řekla. Tak let's go, Radio Spin.

0: Krásné dobré ráno, ještě jednou a znova. Dneska si jedeme takové španělské latino rytmy, bych řekla. No a já už tady mám teďko vzkaz od Pajkyho.
1: Španělsko, latinský, portugalský hity.
0: Je, ještě jednou.
1: Ahoj Vicky, tady Pajky. Tě můžu poprosit zahrát Danza Kuduro, nebo nějakýho Bad Bunnyho, nějaký španělsko, latinský, portugalský hity. Chtěl bych to poslat svým novým přátelům, který jsem poznal na dovolený. Jsou z Hrádku, Martin Verča, já vás zdravím, doufám, že posloucháte a ať se naladíte na dovolenskou vlnu. Já vám děkuji a hezký den, Vicky, tobě do studia, díky, mějte se.
0: Díky moc, Pajky, to je úplně skvělá zpráva, tak pořádně, ať si užijete dovču, no a já k tomu dávám Bad Bunnyho s Cardi B a taky Balvinem I Like It, já bych řekla, že to je latino, jak má být. Užívejme, Radio Spin.
2: Vicky, pojď to na tom spinu rozpálit. Pojď.
3: Ladíš Radio Spin a komunikátor s Vicky.
4: I like stunning, I like shine.

0: Rychlá doprava na rádiu Spin. Co se týče regionu, nehoda je v Náchodě v ulici Českoskalická. Teď už se přesouvám na dálnice. Tady máme nehodu na D1 na 146. kilometru ve směru na Prahu. Je tady neprůjezdný levý pruh. Je to srážka osobáků u šipky silničářů. Ty bláho, tvoří se tady kolona, je to v okolí Velkého Meziříčí, tak bacha na to. No a teď už jsem v samostatné Praze, tady máme nehodu v ulici Cínovecká, to je na D8 při příjezdu do Prahy, čekej tady zatím kolem nějakých 10 minut navíc. No a nehodu taky hlásí Jiráskův most. To je ode mě z dopravy vše a pokud ty máš nějaký info, tak rozhodně neváhej a poděl se mnou a se spinnerama. 210 32 30 30, to je to číslo, a nebo mi pošli hlasovku. Díky za to.
1: Automotospin, tvoje rychlá doprava na Spin.

Chceš slyšet svůj oblíbený song? Volej právě teď. 210 32 30 30. Radio Spin. Mm-hmm.

0: Fin. Na čísle 210 32 30 30 hrajeme přesně podle tebe.
1: A rozjíždíme to tady dál. Před chviličkou mi volala Eliška a má tady pro nás vzkaz.
2: Já jsem Eliška, chtěla bych KSM Pintlich Remix a hraju to, protože se v autě nudíme.
1: A kam jedete?
2: Jedeme do Tábora, do zoo.
1: Do zoo? Tak to je pecka. Tak to si užijte zoo, na jaký zvíře se nejvíc těšíš?
2: Asi na vlka.
1: Cením, Eliško, protože vlky mám taky ráda a teď trošičku flex, jo, ale v seriálu Prasátko Pepa jsem dobovala vlčici Káju. Hau! Takže, ano, pokud si mě někdy slyšel v televizi, tak nejspíš jako právě vlčici, tak... Tohleto je pecka, rozhodně ode mě pozdravuje fellow vlky, super program, užívejte Eliško, no a já už ti jdu pustit KSN na cestu, ať tam máte a zaženete tu nudu. Radio Spin. Sensei.

0: Tailspin, Vicky tady s tebou a v příští hoďce samozřejmě zase komunikátor, takže songy podle tebe. Neváhej si zavolat 210 32 30 30 nebo mi pošli hlasovku. No a co spolu probereme v příští hoďce? Tak prosím tě, u toho prasátka Pepy ještě zůstaneme, ale teď se teda trošičku odbočíme od té vlčice Káji, mý nejoblíbenější. A přesuneme se přímo k hlavní postavě, protože prasátko Pepa není žádná měkota a pustila se do tvrdýho bífu s Klairou, což je zpěvačka, umělkyně. No a co si vyměnili? Tak to ti povím už za 3 tracky. Každopádně Pepa je fakt drsanda. Jako to, že typka se toho vážně nebojí a někdy je taková trošku jako sesy, tak to víme, jo. Ale že se pustí takhle i do hudební scény, tak to jsem nečekala. Tak co, bude nějaký diss track? Tak to se dozvíš už za 3 tracky. Teď ještě počasí. Tak prosím tě, jak je venku momentálně? 19 stupňů Celsia v Praze a polojasno ve zbytku republiky, tak nějak podobně, kolem 19-20, což je příjemný. Jinak dnešní maxima na 28, což je paráda. V Praze bude jasno, ve zbytku republiky čekej polojasno. No, krásný, krásný den. Máme vydařený ten pátek, bych řekla. Paráda. Spin Radio.
1: Už máš chain, nespočet různých prstenů a chceš něco exkluzivního? Jsem Aliana a vyrobím ti custom grills podle tvých představ. Ruční práce, precizní detaily, garance výroby do 5 týdnů. Objednej se na otisky do mého ateliéru v centru Prahy na alianas.cz.
2: Radio Spin, jde s tabou. Radio Spin vysílá v dabu celoplošně. Věděli jste, že každý rádio, na kterým slyšíš rádia v dabu, umí přehrávat i ty v FM-ku? Radio Spin jde s dabou.
3: Zlatá rezerva. Spořte moudře, spořte moderně. Spořte ve zlatě. Zlatá rezerva CZ je moderní spoření pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva CZ, klíč k vaší finanční jistotě. Zlato je věčné. Zlatá rezerva CZ.

práci. Takže to jasné. Další hudební víkend je tu. A na rádiu Spin si děcka budem hrát brněnské rap. Tož to nalaď a poslouchej. Nenadarmo se totiž říká, Brno je zlatá loď. Za rapem do Brna choď. Brno, po celou sobotu a neděli

0: Rádio Spin, Vicky tady s tebou. No a samozřejmě taky komunikátor, takže rozhodně nezapomeň naladit se na víkend a nech si zahrát svůj track. Těším se na tvůj výběr. No a teď k beefu prasátka Pepy a zpěvačky Clairo.
1: Česká televize uvádí anglický seriál.
2: Já jsem prasátko Pepa. Tohle je můj malý bratříček Tom. A moje maminka. A tohle je můj tatínek. Prasátko Pepina.
0: Tak prosím tě, ano, přesně o téhle Pepě se bavíme. Já bych řekla, že opravdu naše dětská Sassy Queen i Icon. No a tahle Pepa si nebrala servítky, jako vždycky ostatně. Zandala rozhovor pro platformu Pitchfork, kde šéfila své oblíbené stars. No a podcenila Rihannu a Beyoncé, a to jsou prostě ikony, které často spolupracují i s rapery, což samozřejmě víš. Taky Kelly Clarkson, no tak to je za mě úplně jasný, že jo, protože bez tý nemůžou být Vánoce. All I want for Christmas is you. Takže Kelly Clarkson jasná. No a samozřejmě miluje Pink. Prostě růžová je její barva a jak já říkám, Pink goes with everything. No a pak se jí zeptali na zpěvačku Clairo. A tam nám trošku zhutnila atmosféra, protože Pepa byla Sassy a zandala tohle. Jakmile se mi to pustí.
3: I don't know her.
0: I don't know her. Prostě úplně zabila. V překladu tu neznám. Fakt královna prostě nadzvedla svým komentem půlku hudebního světa. Třeba Charlie XCX napsala na reakci na Pepu: pojďme ji podělat. A já říkám, já chci diss track, prosím. Chci nejdřív diss track Charlie XCX na Pepu, potom chci Pepinu reakci. Já si myslím, že tady se nám může docela začít smažit vepřové prostě. Opravdu, tady tohle je docela drsárna. Jo a kdyby tě zajímalo, kdo je Clairo, nevím. Prostě je to prej známá zpěvačka, já ji taky neznám, já tu Pepu chápu. Ale jako líbí se mi, jak do toho typečka šlápla. Radio Spin!

slyšet svůj oblíbený song? Volej právě teď. 210 32 30 30. Radio Spin. Damn, that white girl got some ass.

0: Robin.
1: Vicky tady s tebou, triky na přání a na drátě. Už tady mám Frantu a Šváru. Čau, pánové.
2: Ahoj, čau.
1: No tak, ale jo, přece jen se k tomu ještě vrátím. Tak jak to dneska jde? Makáte prostě zase až po hlavní uzávěr?
2: Ano, ano.
1: Dobrý. Pánové, dělej plyn, ale teď už jsme to jako, už jsem to pochopila, jak to mysleli. Už se v tom nezamotáme prostě, v těch pohlavních uzávěrech. Ne, dobré, už zase se v tom, ajaj, ale už to začíná. Prosím vás. Kluci, jak vy to máte? Vy máte prý teďka nějak pohotovost, nebo co?
2: Jo, jo.
1: A jak to jde?
2: Dobrý, tak máme svoji práci a dejme tomu třeba o 4 hodin nám kdykoliv můžou zavolat, jo.
1: Že se může cokoliv dít. Jasný. No a vy jste
2: jako
1: říkali, že něco...
2: Dne.
1: No, i během dne.
2: I během dne. Že musíme seknout se svojí prací a jít na tu pohotovost.
1: Aha, hustý. No takže to je trochu adrenalin.
2: Trošku.
1: Že jo, no, to si říkám. No ale vy jste říkali, že prý včera jste zasahovali ve starém městě.
2: Ano, Jungmanova.
1: Ty bláho.
2: Jungmanovo náměstí, takhle.
1: Oh my. A že prý to tam i docela lítalo, jako ne baráky, jo, ale jako, že to bylo jako tanečně nabitý.
2: Jo, jo, jo, jo.
1: No a co jste pouštěli?
2: Všechno možný, Čardáš, Šňapíka, všechno.
1: Já jsem slyšela, že Čardáš byl dobrý a Šňapík jako Chňapík, krokodýl, myslíš?
2: Jo, jo, jo, jo, přesně, no.
1: Je.
2: Šňapík.
1: Ty bláho, tak to je moje dětství, musím říct. Jak se na tohle tančí?
2: Taky to jde. Čízové na houby, ale jde to. Ale nějaký mladý holky šli okolo a roztancovalo je to.
1: Jo? To tak dobrý.
2: Žádná se nepřihlásila, no. Všechno špatně.
1: No ale tak je to teda nějakým způsobem, hodnotili byste to jako takovou dobrou klubovou nabalovací písničku?
2: Jo, jo.
1: To je taková ta, já jsem Chňapík, maličký krokodýl, chramst, chramst. Něco, kde teče řeka Nil, chramst, chramst, ne, něco takového to je. Výborný. No tak jsem ráda, že jste zachránili naše staré město, pánové, že jste tady na pozoru a že chráníte tady všechny plynovody až po hlavní uzávěr. A prosím vás, co si necháte zahrát?
2: Ale necháme si zahrát Mary Jane.
1: Tak jo, bude Mary Jane. Hele, já jsem se tady už přiznávala v éteru, ale přiznám se ještě jednou. Já už to vím teďka, jo, ale fakt až teďkon v té top stovce, jak se vyhlašovala, tak jsem si zjistila, co je to Mary Jane. Já jsem to netušila, mě to prozradil až Jirka. Já jsem si furt říkala, proč všichni zpívají o Mary Jane? To je evidentně nějaká ikona, to je nějaká žena, kterou si musím jako najít. Já se podle... To je jako ta Marie prostě, ne? To je jako, že svatá Marie,
2: jo, jo, jo.
1: Nic. No jakoby, takže tak, no. Hele, povedlo se, tak teď už víme a poučená pouštím.
2: Jenáš Bobby Blaze z Mostu, skoro soused.
1: Už jsem tě špatně slyšela, že co?
2: Že je to skoro soused z Mostu, že jo, Bobby Blaze.
1: Jo, no Bobby Blaze, jasně, tak Bobby ho znám, tady šlo o ten název Mary Jane, já jsem furt nechápala, proč o tom zpívají všichni, Izo a tak, a Bobby a všichni a... Já jsem řekl, co to je? No dobré, teď už vím a můžu to pouštět. Radio Spin, ahoj, mějte se krásně. Hezký víkend, čau.

0: Posloucháš Radio Spin, Vicky tady s tebou. No a v téhletý hoďce řešíme prasátko Pepu, která zdisovala Kairo, teda respektive Klairo. Normálně ani já ji nemůžu přijít na jméno. Zpěvačku, která je světoznámě známá, je světoznámá, ale tady prasátko Pepa řeklo, že ji nezná. A to v rámci jednoho rozhovoru pro Pitchfork. No tak prosím tě, Pitchfork proběhnul, ale já bych ráda řekla, že prasátko Pepa je opravdu hodně sesy a vlastně já už to znám takhle z dětství. Mám k ní takový ambivalentní vztah, musím říct, jo. Mám ji ráda, ale na druhou stranu teda jako to, co někdy vyvádí, to je výborný. Já bych tady jenom ráda připomněla její scénu, kdy si volá se svojí kamarádkou, protože řeší jeden velký, ale velký problém.
1: Ahoj, Zuzko.
2: Ahoj, Pepi. Co pak děláš?
1: Učím se pískat. Ale pořád to neumím.
2: Je to asi těžké.
1: Jo, je, nejde to. A ty umíš pískat, Zuzko?
2: Ne.
1: Bezva. Chci říct, že je to moc smutné, že to neumíš. Ale je to bezva, protože já taky ne.
2: A co je to vlastně to pískání?
1: Našpulíš rty do O a foukneš.
2: Asi takhle? Halo? Pep?
0: Prostě Pepa jí to úplně típla, víš co? Takže nic, chtěla jsem říct, že Pepa, ačkoliv zdisila Klairo, tak ji rozhodně úplně nevypískala, protože Pepa pískat neumí. A teď by mě zajímalo, Spinnere, umíš pískat ty? A máš třeba nějaký song, který by si zvládnul zapískat, na který seš fakt pyšnej, protože je to těžký, protože... Ne každý umí pískat, stejně jako Pepa, ne každý umí a ne každý může vypískat scénu, tak prosím tě, mě to zajímá, co ty a pískání, jak umíš pískat a umíš zapískat nějakou svou oblíbenou songu. Dávej vědět na čísle 210 32 30 30 a nebo mi pošli hlasovku. Teď jdeme na dopravu. Rychlá doprava na rádiu Spin. Co se týče regionů, tak nehoda je v Náchodě, a to v ulici Českoskalická. Dál se přesouvám na dálnice, tady máme nehodu na D1 na 207. kilometru ve směru na Ostravu, a to v okolí Tvarožný. No a teď už jsem v samotné Praze, tady máme nehodu na Masarykově nábřeží, na Barandovském mostě a taky v ulici Partizánská. To je ode mě z dopravy vše a pokud ty máš nějaký info, tak rozhodně neváhej a dávej vědět. Díky moc.
3: Automoto Spin. Tvoje rychlá doprava na Rádio Spin.
4: Spin Radio.
3: Rádio Spin vítá všechny spinnery z Jindřichova Hradce.

0: restaurace Jemenko. 10.7. se na vás těšíme v Brně v Bite Kebabu. Vstup zdarma. Mediálním partnerem je Radio Spin.
1: Československý underground.
2: Playback. Pikachu a vyskočilko na stage, ty koko. 100 000 záčo. Mindilis. Ne. Můžeš mi říct, brácho, že co tohle kurva je? Že sa jebu backstage jak vo Violentě? Brácho, asi jo. Brácho,

0: Rektum, nekorektum, utrum, Komunikátor na rádiu Spin.
1: Vicky tady s tebou, treky na přání a na drátě už Aki, čau.
2: Ahoj, ahoj.
1: Já jsem normálně zjistila, jsme kecali, víš co, a najednou je, vlastně už máme vstup. Jak jsme to stihli,
2: no.
1: Jsme tady. Jak jsme tady, spinneři.
2: To chytal,
1: no. Ne, prosím tě, my jsme se bavili spolu mimo jiné o tom pískání, protože Pepa, prostě zjistili jsme, že Pepa pískat neumí, že vlastně sice bífuje, ale scénu by nevypískala. Tak co ty, umíš pískat?
2: Já jsem taky Pepa.
1: Ale přitom jsi Aki.
2: Jo, ale to jako nemůžu, no.
1: Nejde to. To
2: prostě. A jestli to mám demonstrovat,
1: ano,
2: aby se tady lidi
1: prosím
2: odpálit.
1: Tě, pojď.
2: Jo, jako ty, že? Teď to nejde, když se stěž, jo? Aha. Něco tam bylo.
1: Hele.
2: Něco lehce tam bylo.
1: Taková meluzina tam byla, hele.
2: Co ti
1: povedal? Znělo to prostě, jakože v komíně máš meluzínu, tak...
2: No.
1: Ale já když to vyzkouším tady, jo, teda snažíme se teď no to pískání těma dvěma prstama, jo, pro ty, kdo si není jistý, teď co tady děláme.
2: A teď jsi prsty oslintaný,
1: no. Nic, prostě, no a ještě prsty oslintaný. No, to mi kolegové poděkujou tady, teď to jdu všechno ošmatlat. No nic, takže to se nepovedlo, ale umíme pískat jako normálně, že jo. Umíme prostě...
2: Epiku,
1: jde to.
2: To je učili vlastně korelu, ty vole. Epiku.
1: Jo, výborný. Hele, mě by ještě zajímalo, ty jsi ukazoval, že máš takovou svoji jako oblíbenou pískací znělku. Jaká to je?
2: Jo, z World of Warcraft. Bylo to jako vy, emoji a to...
1: Říkám ti, zní to skoro hororově, kdybys to nepískal. Jakože, když si představím, víš, jakože, kdyby to byly prostě nějaký děsivý tam bubny a takový ty jako to, do, do, do, do, do.
2: Nebo děsivá svatba.
1: Jo, anebo. A máme to.
2: Většinou bývají děsivý.
1: To je pravda, to bývá děsivý. Tohle to, kdyby se opravdu pustilo při tom, kdy jde ta nevěsta tou hlavní uličkou. Bavíme se teďkon o svatbě, že jo?
2: No,
1: slyšel jsem tě, dobrý, jo, jo. Tak to, kdyby se tam pustilo, tak normálně podle mě všichni hosti se leknou a utečou. Nebo se schovají.
2: No,
1: to by nebylo dobré.
2: Záleží ještě na nevěstě, jak bude vypadat, jo.
1: No nic, myslím si, že mě a Akiho si asi na svatbu nezvěte, pokud tam chcete mít nějakou jako pískací
2: ostru.
1: Party ostudu. Bychom zabili. Ale Aki, díky moc, že jsi zapískal. No a teďko, jakou písničku nám dáš sem?
2: Super Crew, Dědomov můj, Hanou Hegerovou.
1: To je prostě totální legenda. Za mě jako legendární spojení samo o sobě.
2: Yeah.
1: Díky moc, a pro koho hrajem?
2: Pro mě.
1: Pro tebe, Aki, já, samozřejmě.
2: Já to furt posílám ostatním, ale teď to chci pro sebe, tuhle tu písničku.
1: Užij si to dneska, zasloužíš si tu songu prostě za to, jak jsi tady krásně zapískal. No takže šťastnou no. cestu domů teďka, ať ti to uteče a pouštím tě k tomu Hegerovou. Měj se krásně, ahoj.
2: Děkuju. Ahoj.
1: Čau, Radio Spin. Děkuju.

0: Posloucháš Rádio Spin, Vicky tady s tebou, samozřejmě i v příští hoďce komunikátor, kde hrajou podle tebe songy. No a co taky spolu probereme, prosím tě, Smack One, protože Smack One udělal voiceover ke hře, která teda není volně dostupná, ale i tak můžeme se aspoň potěšit tím, o jaký koncept se tady vlastně jedná a při jaké příležitosti tahle hra byla vydaná. Takže myslím si, že budeš mrkat na drát, tohle nebudeš čekat a má to něco společného se svatbou. Jo. Slyšíš správně, to je hrozně zvláštní spojení tohle všechno, ale tenhle ten mashup, až tady spolu rozmotáme, tak nebudeš věřit vlastním očím a hlavně uším. Tak za tři tracky už ti povím víc, teď ještě počasí. No a když se na to podívám, tak 20 stupňů Celsia hezky v Praze, ve zbytku republiky až 23, dnešní maxima na 28, hezký je to, pátek máme pořádně takový vyletněný. No a v sobotu i v neděli bude taky krásně, bude svítit sluníčko a bude kolem 28, tak to chceš, Rádio Spin?
1: Spin Radio.
2: Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte naše jeskyně v Moravském Krasu, přesvědčíte se, že je to pravda. Sloupsko-Šošůvské, Balcarka, Kateřinská, Výpustek a samozřejmě Punkevní. Už nehledejte tip na výlet. Podívejte se na caves.cz, psáno caves.cz.

Rádio Spiny Vicky tady s tebou. No a ty Vogo, teď tady mám jednoho umělce, který ale neskutečně zandal. Rosa. Rosa je umělec, který dělá vizuál například Smekovi, jsou spolu hodně spojený, takže když se podíváš na Chiméru, tak třeba tam právě vidíš různý jeho jako 3D animace. No a na Instači můžeš kouknout, jak na Gameboyi natáčí záznamy rapových koncertů. Jako Rosa je za mě fakt hustej a má mega cool vizuál, ale týpek se totál vyšvihnul ještě. A já prostě koukám. Rosa totiž požádal svoji ženu o ruku Total Origoš způsobem, vytvořil pro ní hru na Gameboyi, právě na tom Gameboyi. Já fakt zírám jenom. Jmenuje se Jedině ona lapena v 8-bitu. No a hrála tam prej sama sebe, procházela si svým vlastním životem, no a na konci ji hra navedla k tomu, aby rozšroubovala ten cartridge, tu krabičku. Jo, dokonce tam dostala i jakýsi kompas v tom Gameboyi, díky kterému věděla, kde má najít ten správný šroubovák. Prostě byla to silná, samostatná žena, která si rozšroubovala krabičku a tam byl schovaný zástupní prsten. Co? Já fakt mrkám, já neskutečně zírám, tohle je neskutečný, jako tohle je opravdu něco, co s tebou zůstane, jo. Tohle z toho si můžeš nechat zahrát kdykoliv, mě by jako zajímalo, jestli to bude mít třeba nějaký pokračování, nebo jestli třeba teď již manželka třeba dá nějakou hru právě Rose, a to třeba až budou čekat dítě, tak jestli tam třeba to, že bude zjišťovat, že je otec, tak jestli to bude formou hry. A zajímalo by mě, jak by se to jmenovalo. Každopádně, laťka je vysoko, pánové. A ty bláho, keep it up, jako cením, klobouk dolů, Radio Spin.

Chceš slyšet svůj oblíbený song? Volej právě teď. 210 32 30 30. Radio Spin.

0: Fajn.
1: Vicky tady s tebou a songy na přání. No a já už tady mám teďkon vzkaz od kočičáků.
2: Jsem kočko, chtěl bych zahrát do pejzáče Vím já. A je to pro všechny, co mají dneska volno jako já a moje žena a pro tebe. Jdu?
1: Jasný. Peťa si, Mončo, přeju vám krásný volný den. To je paráda, že už teďkon v pátek máte takovouhle pohodinu a relax a k tomu vám dám, Vím já, Radio Spin.
3: Vicky, pojď to na tom Spinu rozpálit. Pojď.
4: Ladíš Radio Spin a komunikátor s Vicky.

Radio Spin, Vicky tady s tebou. No a zvu tě na After Work on Tour Summer Affair. Bude hudba, bude skvělé jídlo a taky DJ Mike Traffic, Noir, Ners nebo Double J. Pánové vědou a dorazí i do tvýho města, of course. Budou pop-upy a to s Jam and Co a taky s Never Enough. No a kdy? V nejbližším termínu už dneska v Brně, akce je zdarma, tak vem kámoše a vyraž. Detaily najdeš na stránkách Rádia Spin, let's go! A teď už rychlá doprava na Rádiu Spin. Co se týče regionů, tak tady máme nehodu v Českých Budějovicích v ulici Plzeňská. Dál se přesouvám na dálnice, tady máme nehodu na D1 na 194. kilometru ve směru na Ostravu. Je tady nehoda nákladňáků v okolí Brna. Jinak nám poskakuje taky D8 a to na příjezdu do Prahy. Čekají tady 15 minut navíc. No a když se podívám do samotné Prahy, tak tady to teď vypadá, že jsme bez bouračky, což je dobrá zpráva. Když se podívám, tak to ani nevypadá na nějaký větší šťouchačky, to znamená, že všechno vypadá v pohodě, jenom Wilsonova 5 minut navíc. Hele, pohodinda, takže jestli seš teď v Praze a máš nějaký čerstvější info, tak rozhodně neváhej a ozvi se 210 32 30 30 a nebo mi pošli hlasovku. Díky za to.

0: něco jiného, prosím, spíme.
1: Pojď to rozpálit, pojď.
2: Rádio Spin, nejvíc rapu v republice.

0: Vicky tady s tebou, jedeme si dál treky na přání, no a na drátě už Vláďa, čau.
1: Ahoj, ahoj.
0: Ahoj, ahoj, ale prosím tě, my jsme tady úplně začali najednou mluvit o dovolený, protože Vláďa se mě zeptal, jestli někam vyrážím a já řekla, že ne, já letos nikam nevyrážím, ale teď můžu závidět Vláďovi, protože on se chystá. Vláďo, kam se chystáš?
1: Asi příští měsíc do Karibiku, jestli to vyjde, tak...
0: To je výborný, to je výborný. A teď by mě ještě zajímalo, prosím tě, co je ta inspirace, proč zrovna Karibik?
1: Nevím, asi filmy, jak to tam vypadá a tak, prostě pláže, chlad všude a tak.
0: Prostě jednoduše Piráti z Karibiku vedou, jo, říkáš?
1: Taky, taky určitě, tím jsem se taky nechal inspirovat, ale prostě je to určitá za mě svoboda.
0: To je tak jako krásně, tam bude nádherný to moře prostě, pojďme se na to připravit, počkej, dáme atmosféru, ať se můžeš chystat. Jo, to je prostě epický. To bude, když bude bouře, jo. Ale jinak si myslím, že to tam bude takový pianko spíš, takový reggae.
1: Jo, já si taky myslím.
0: Ježiš, no tak to bude parádní teda. No a kde jsi byl zatím jako nejdál?
1: Nejdál v Holandsku.
0: Ty bláho, takže to bude totální skok teda.
1: A ještě potom Ukrajina v době válce.
0: Aha. Ty bláho, no tak to nebyla dovolená, že jo? Tak to jsi tam nejel jako
1: ne, to jsem se šel podívat, jak to tam vypadá, jak všichni říkali a já mám jiný zkušenosti, nebudu to tady probírat, jsme z éteru, ale mám jiný zkušenosti.
0: No tak každý má samozřejmě ty svoje zkušenosti, ale teď, když se vrátíme zpátky k té dovče, tak to ti moc přeju, fakt teda. Tak se tam pořádně vyčiluj, přeju ti spoustu relaxu, abys tam měl takový ty čerstvý kokosy. Na to bych se těšila já teda, to bych si tam dávala.
1: Ale že ty by si nejradši okamžitě letěla se mnou.
0: Ale kdybych mohla, letím nahned, hele. Ale prosím tě, musím říct, že měsíc teďka by pro mě byl teda drsnej, musím říct. To víš co, to bych tady nebyla měsíc v rádiu a teda mimo jiné ještě teďkon mám prostě věci, které mě držejí prostě v Praze, no. Škola drží v Praze, je to se mnou nuda teďka. Jsem tady uvázaná trošku teďkon, co se týče jako školy, takže já nic, ale Vláďo, tobě přeju, ať si to pořádně užiješ. No a co ti teďko můžu zahrát?
1: Takže King Kong od Hectora, to se mi jakože líbí a celkově jeho styl se mi líbí, protože pokaždé, já nevím, jestli to dělá jenom on, ale pokaždé, když dělá nějakou hudbu, tak každý song zní úplně, ale úplně jinak a má to nezaměnitelný prostě tóny.
0: Jo, prostě Hector je originál. Je prostě jenom jeden.
1: Jo, přesně, ale originál originála.
0: No tak pojďme pustit Hectora, který je nejoriginálnější z těch nejoriginálnějších a jdeme si to poslechnout. Měj se krásně, ahoj.
1: Taky, ať ti škola vyjde, ahoj.
0: Díky moc, Radio Spin.

0: Radio Spin, Vicky tady s tebou. Teď nám zahrál originální, nejoriginálnější Hectora, jo, King Kong. No a já se... No a já se tady s tebou těším na poslední hoďku komunikátoru, tyjo. Teď koukám, to nám to utíká dneska. No tak výborný, tak před náma poslední hoďka, kde budu hrát songy podle tebe. No a co spolu probereme? Probereme spolu seriálové návraty. Já se hrozně těším. Prosím tě, znáš to, takový ty různý dokumenty, seriál o seriálu nebo film o filmu. Já to miluju, prostě koukat takzvaně do kuchyňky těm filmařům, mrknout se do zákulisí v rámci toho dokumentu je vždycky zábava. No a na YouTube je jeden kanál, který takhle vždycky vzpomíná s tvůrcema různých našich českých legendárních pořadů, který už se teďka nevysílají. Tak já tě do toho zasvětím, už za tři tracky ti povím víc. No a mě by teďko jenom zajímalo, jestli máš nějaký český seriál, na který třeba fakt rád vzpomínáš a u kterého by si chtěl vědět, jak se to natáčelo, jak to probíhalo, jak to třeba ty tvůrci vnímají i zpětně. No prostě někde, kde bys chtěl vědět ty drbíky. Dej mi vědět. No a já už se vrhnu na počasí. Tak se podíváme, jak máme venku. Venku máme 21 stupňů Celsia v Praze, ve zbytku republiky až 24, polojasno, dnešní maxima na 28 a bude svítit sluníčko, nezapomeň se namazat, já jsem to dneska nepodcenila, na obličeji mám 50, normálně, vážně, zainvestovala jsem, vyplatí se to, doufám, no, uvidíme, jak zvládnu tenhle ten víkend a pak ti povím. Radio Spin.
1: Spin Radio.
2: Už máš chain, nespočet různých prstenů a chceš něco exkluzivního? Jsem Aliana a vyrobím ti custom grills podle tvých představ. Ruční práce, precizní detaily, garance výroby do 5 týdnů. Objednej se na otisky do mého ateliéru v centru Prahy na alianas.cz.

Posloucháš Radio Spin a poslední hoďku komunikátorů, no a mám pro tebe tip. Mrkni na seriálové návraty. Na mě to vyskočilo na YouTube a je to teda totální pecka. Je to pohled do zákulisí těch nejslavnějších českých televizních seriálů. No a máš šanci nakouknout tvůrcům takzvaně do kuchyňky. No a třeba tvůrce právě Filip Nesládek klade skvělý neotřelý otázky všem těm tvůrcům původních seriálů. Jo. Takže jsou to vlastně nový informace, který se tam člověk dozvídá. Nic takového toho otřepaně známýho. Člověk má šanci podívat se na to z jiného úhlu pohledu a to se mi na tom teda hodně líbí. Je to velká nostalgie, jo? Je to návrat do doby, kdy jsme seděli u telky všichni a vznikaly seriály, který si jedeme dodnes i desítky let po svém vzniku, což je za mě teda úplná paráda a je vážně jako úctyhodný, jaký velký legendární seriály tady vlastně vznikly, který si našli vlastně tu sledovanost všech různých kategorií věkových, teď myslím, těch diváků. Takže pecka. Tak v seriálových návratech můžeš tvůrci zavzpomínat na natáčení třeba 30 případů majora Zemana. To je něco pro mýho tátu, musím říct. Ale můžeš nahlédnout i za kulisy comebacku nebo seriálu Vyprávěj, u kterého jsme vždycky seděli celá rodina. No a já se teda teď dojala dílem, kde Majda a Michal a taky další vzpomínají na kouzelnou školku. Samozřejmě kouzelná školka běží doteď, jo, ale na ty začátky vlastně, na to, kdy já jsem byla malá a jak to tam celý probíhalo, to je fakt jako moje dětství. No a vidět to studio z jiného úhlu pohledu, jak to tam mají poskládaný a taky hlas Františka a ty skvělý loutkoherce, co se schovávají za tou kostkou velkou a jaký tam musí dělat kotrmelce, aby to všechno fungovalo, tak to bylo jako neskutečný, velký zážitek. No tak určitě dávej vědět, jestli ty máš nějaký seriál, který je za tebe legendární a u kterého bys chtěl vědět, co se tam dělo, jak to celý probíhalo, protože ještě jeden tady musím zmínit, Pošta pro tebe. To je opravdu jako legendární a to je taky celý jeden díl na to a opravdu vidět tam Esterku a pošťáka Ondru, jak tam vypráví a vracejí se k těm úplně jako nejznámějším vlastně výkřikům v historii Pošty pro tebe, bylo teda taky dost silný. No tak dávej vědět a určitě to zčekni, protože tohle je za mě fakt pecka. Radio Spin.

práci. To je to jasné. Další hudební víkend je tu. A na rádiu Spin si děcka budem hrát brněnské rap. Tož to nalaď a poslouchej. Nenadarmo se totiž říká, Brno je zlatá loď. Za rapem do Brna choď. Brno, po celou sobotu a neděli

0: Spin.
1: Ringolingoling, právě tenhle ten ringolingoling udělal tady taky Ondra, který mi zavolal a přeje si písničku, co to bude?
2: Čau Vicky, čau Spiňáci, tenhle track posílám všem, úplně všem, užijte si ho a je to Distance od Nick Tenda. Mějte se, čus.
1: Čus, tak měj se krásně, Ondro, užívej dnešek, je krásně sluníčko, tak jestli vyrazíš ještě někam dneska na kolo, tak myslím si, že si užiješ prostě fakt krásný den. No a pustím tě tady k tomu Distance od Nick Tenda, Radio Spin.

0: Rychlá doprava na rádiu Spin, co se týče regionu, tak nehoda, ta je v Jablonci nad Nisou, a to v ulici Pražská. Dál se přesouvám na dálnice. Tady máme nehodu na D1 na 55. kilometru ve směru na Brno. Je to v okolí Soutic a vozidlo je tady na bligačkách, tak bacha na něj, svítí, tak doufám, že ho uvidíš. Nehoda je taky na D5, a to na 6. kilometru při příjezdu do Prahy. Je to v okolí Rudný. No a teď už jsem v Praze, tady máme nehodu na Karlovarské ulici. No tak to bude nejspíš souviset, to bude tady pětka. Myslím si, že to bude asi to stejné. Mě se to bohužel teďko neukazuje na mapě, ale no, je to na tom příjezdu do Prahy. To už bude, to ještě není Karlovarská, pardon, tak to je ještě jinde. No nic, takže na D5 je nehoda a na Karlovarský taky. No tak to je ode mě zatím z dopravy vše, a pokud ty máš nějaký info, tak rozhodně neváhej a zavolej na čísle 210 32 30 30 a nebo mi pošli hlasovku. Díky za to.
1: Automoto Spin. Tvoje rychlá doprava na Rádiu Spin. Spin Radio.
2: Dámy a pánové, After Work on Tour je koncept

0: Chceš slyšet svůj oblíbený song? Volej právě teď. 210 32 30 30. Radio Spin.
1: Vracím se zpátky k nám a cestou počítám.

0: Rádiu Spin.
1: Vicky tady s tebou, treky na přání, no a na drátě můj oblíbený spinner Ondra, čau.
2: Ahoj Vicky, jak se máš?
1: To bylo fajn, hele, úplně skvěle, těším se na víkend a Ondra se mě ptal...
2: Jestli jdeš lejt na zahrádku.
1: A já mu řekla, že nemám rajčata, že je má Jirka. Já slyšela plejt. A...
2: No,
1: ale nebudu plejt ani lejt. Já prostě budu se učit. Prostě už jsem s tímhle otravná, jsem s tím nezajímavá, já vím. Těším se, až budu moc říkat do éteru něco zábavnějšího. Ale budu sedět a budu na zadku se učit. A budu závidět všem, kdo budou venku. Budu na vás na všechny vzpomínat.
2: Zase budeš chytrá jednou, je to dobrý.
1: Jednou to přijde, Ondro, jednou to přijde.
2: Jednou to bude mít, přesně.
1: Jednou to bude mít, přesně. A co ty, co plánuješ na víkend?
2: Hele, asi budu makat, čověče, mám nějaký projekt, který dokonču, takže si asi budu hrát s nějakým nábytkem, montovat nějaký krabice, jakýhle legry.
1: Aha, takže žádný volníčko, jo?
2: Hele, tak já mám práce jako u baráků, takže vlastně já vylezu z domu, nalezu do dílny a to je práce, no.
1: Takže tak. To máš jako, že seš kutil, domácí kutil a to je tvůj relax?
2: Ne, to už se snažím, já se to snažím dělat za prachy všechno, víš. Jakože kutil.
1: Jakože to si platíš, to si dáváš jako do kasičky nebo jak, jako? Tak jsem si dneska udělal skřínku, za to se odměním. 200 prostě na hospodu nebo jak?
2: Ne, tak to vůbec takhle není. Prostě montuju nějaký jako krabice, mám reklamku prostě místo toho, abych si někde pronajímal prostor, tak jsem si postavil dílnu u baráku.
1: Jo, takhle, takže to je fakt práce prostě pro ostatní. Ty se rozdáváš pro ostatní. Jasně,
2: je to
1: chápu.
2: Tak.
1: No tak to jo. No tak vidím, že nebudu jediná, kdo bude mít takový pracovnější víkend, tak vítej v klubu a... Prosím tě, co si necháš zahrát, Ondro? Ty jsi říkal Baxi Melona a to tady mám, ale co od něj?
2: A je to track, který se jmenuje Boxes of Bush.
1: Jo, mám to tady, je to dobrý. Uf, jo.
2: Je to hrozně dobrý.
1: Super.
2: Je to hrozně dobrý z hrozně dobrýho filmu ještě.
1: No tak těším se, počkej, a z jakýho? Prozraď to.
2: Gentlemani, nevím, jestli jsi viděla, hraje tam, on tam přímo hraje, Baxi Melone.
1: Aha.
2: A kdo tam...
1: To si budeme muset... Ajaj, a za tebou stojí auto, takže Ondro, ty musíš končit,
2: viď? Ne, já jsem na sluchátkách,
1: jo.
2: Jenom tady paní mi dala nějaký jako, že tady stojím byl.
1: Jo, ale tak slyšeli jsme to taky prostě. Ondro,
2: jo,
1: prostě popoj
2: dobrý.
1: Trošku, jo. Stojí za tebou auto.
2: Jsem řekla domova, ne asi.
1: Ne, dobrý. Hele, gentlemani, jo, tak díky moc za tip, já se na to rozhodně mrknu. Co to je za film? A ostatní posluchači můžou taky, pokud neznají, tak poznají. Doufám, že nás teď koncong naladí. Tak Ondro, krásný víkend.
2: Já myslím, že na Netflixu je i o tom seriál, ten film původně od Guy Ritchieho, si myslím, že to kvalitka.
1: No tak... Kvalitka, jedině kvalitka prostě, Ondro, od tebe nic jiného než kvalitu nečekám. Tak prosím tě, měj krásný víkend, ahoj, čau a posím to auto, Rádio Spin.
2: Jasný.

0: Spin, Vicky tady s tebou, no a taky už Jirka, čau Jirko.
1: Čau Vicky, čau Spineři.
0: Tak Jirko, máme tady páteční Radio Spin.
1: Je to tak.
0: To je hezký.
1: To je nádherný.
0: Tak prosím tě, co nás dneska čeká s tebou a nemine?
1: No tak, jelikož je pátek, tak samozřejmě klasicky pozvánky na akce. Mimo to se podíváme ale taky na Wimbledon. Mm-hmm. Nevím, jestli jsi zaznamenala, ale bude se hrát finále.
0: A někdo už se tam probojoval,
1: už teď se ví, že to bude výherkyně z Česka, protože obě dvě jsou z Česka, ty finalistky. Takže ještě se neví, která z nich, ale Češka to bude určitě.
0: Tak to je hustý.
1: To je hustý.
0: Tak to jsem nevěděla, protože já vím, že prostě kámoš sdílel jako fotku nějaké tenistky na sociálních sítích a dával k tomu vykřičník. To byla asi jedna z těch finalistek, teda tuším. Ale on je Slovák.
1: Tak teď nevím, jestli to je vykřičník, jako že ho to potěšilo, nebo že ho to pobouřilo.
0: To možná pobouřilo. Češka nebo Češka, ale tak myslím, že jo, bratia prostě.
1: Tak.
0: Čechoslováci, takže i Slováci určitě budou fandit.
1: Taky
0: prostě.
1: Si myslím, taky
0: jo,
1: si myslím.
0: Tak dobrý, tak tohle mě pobavilo. No nic. No tak já se jdu přesunout už na to, jak je venku, ať víme, co nás venku čeká, nemine, protože venku je nádherně. Dneska máme 28 stupňů max, teď ještě příjemných 22, má svítit sluníčko. No a zítra i v neděli bude krásně, bude kolem 28 stupňů Celsia, bude jasno, polojasno, jenom v neděli koukám, že v Královéhradeckém kraji mají slabý přeháňky.
1: No tak ideální na nějakou koupačku z Královéhradeckého kraje, prostě musí vyrazit do jiného kraje.
0: Musí do jiného kraje, takže odtamtud vyraste někam do světa a jinak zbytek republiky se má teda fakt parádově, úplně plážově bych řekla.
1: Tak úplně se na to těším.
0: To bude paráda. No tak jo, tak si to všichni užívejte, já budu sedět sama doma ve svém pokoji, zatažený žaluzie, aby mě to slunčko nedráždilo.
1: Vicky bude Batman.
0: Budu vycházet jen v noci. Pro Red Bulli, pro dva Red Bulli. No nic, tak užívejte krásně svoje víkendy, no a já se budu těšit zase v pondělí, kdy mi budete vyprávět o tom, jak jste se měli. Tak ahoj, Radio Spin.
2: Spin Radio. Radio Spin vítá v

jsme Rádio Spin. Rádio Spin jde s dabou. Rádio Spin vysílá v dabu celoplošně. Věděli jste, že nás v dabu naladíte na většině míst v Česku? Nejvíce repu v republice můžete poslouchat nyní v dabu

Přeju ti příjemný páteční odpoledne, posloucháš Radio Spin, za Majkem je tady s tebou už Jirka, já tě vítám opět u pořadu Spin Extra. Máme před sebou víkend, tak já tady pro tebe opět budu mít nějaký tipy na akce, kam vyrazit o víkendu za hudbou. Jak už jsem taky říkal, tak se podíváme na Wimbledon, který letos bude mít českou vítězku. Mimo to se podíváme ale taky na jeden zajímavý dokument, který bude mít premiéru ještě letos. Bude to dokument o doktoru Karim. Ta předpremiéra, která taky proběhne, tak ta bude dokonce spojená i s koncertem, proběhne to celý v Krosu. No, víc ti řeknu už za pár minut. Čeká nás taky naše pravidelná páteční pátračka, kde si opět zahrajeme na detektivy a budeme hledat jednu ztracenou rapovou desku. No a neochudím tě ani o naší pravidelnou hitparádu Spin Fresh Hits, kde se podíváme na 15 nejoblíbenějších československých tracků podle vás, posluchačů Rádia Spin. Po celý odpoledne taky samozřejmě hraju přesně podle tebe, takže tady můžeš i ladit svoje oblíbené pecky. Já se těším, jaký bangry tady od tebe dostanu, no a my už to můžeme odpálit. Páteční Spin Extra s Jirkou startuje právě teď.

0: Dan Wiley.
1: Posloucháš Radio Spin, my se teď podíváme trochu do světa filmu, protože Doktor Curry bude mít svůj vlastní dokument. Tenhle dokument poběží teda na České televizi, bude se jmenovat Kariéra a je to teda projekt, který zrežíroval Michal Rákosník a bude to mapovat poslední vlastně rok 2025 Doktora Curryho a jeho takový last tour v uvozovkách, protože já doufám, že to jeho last tour nebude. Každopádně proběhne to ještě letos na ČTčku, ale předpremiéra ta nás čeká v Krosu, konkrétně to bude 13. srpna tuším, no a krom toho, že tam bude tahle předpremiéra dokumentu o doktoru Karim, tak tam bude taky spousta hudby, protože se tam pak objeví i reggae session, kde vystoupí právě doktor Curry, ale třeba taky Kokomen, Messenger a spousta dalších. Samozřejmě za mixem bude selektor Boldrick, což je takovej dvorní DJ, dvorní selektor právě doktora Curryho, Kokomana a tak dále. Takže myslím si, že tohle rozhodně bude stát za to, nejenže doktor Curry má strašně zajímavou hudbu, ale měl jsem možnost na něm být xkrát live a musím říct, že jeho živý vystoupení je vždycky naprosto skvělý. Takže to rozhodně nepromeškej celý tenhle dokument, teda buď to v Krosu, nebo pak na ČTčku, myslím si, že to bude stát za to.

Rychlá doprava na rádiu Spin, na D1 aktuálně velký zdržení vidím u 128. kiláku, kde si postojíš ve směru na Jihlavu, takže na to rozhodně dávej bacha. Bacha dávej taky při příjezdu do Brna na D1, kde se to štosuje od 174. kiláku. Na D5 je zasekaný příjezd do Prahy, a to už od 20. kilometru, no a zdržení dál hlásí taky D11 u 30. kilometru ve směru na Hradec Králové, tak i tady lehký zdržení vidím. Dál regiony, tak ty jedou úplně v cajku, zatím takhle při pátku, co se Prahy týče, tak vlastně ani tady

0: Když navštívíte některé z našich jeskyních komplexů v Čechách, přesvědčíte se, že je to pravda. Koněpruské jeskyně, Chýnovská na Táborsku, Boskovské dolomitové jeskyně v Českém ráji. Už nehledejte tip na výlet. Začněte na caves.cz. Psáno caves.cz.
1: Starýho psa nenaučíš nový triky. Nemůžeš vymazat zkušenost a podcenit čas.

0: Je to přesně tak, po celý odpoledne tady budu hrát přesně podle tebe, takže jestli máš nějaký svůj oblíbený track, který by si chtěl tady do éteru nahodit i pro ostatní spinnery, můžeš ho tady naladit třeba pomocí naší mobilní aplikace, nebo mi můžeš cinknout přímo sem do studia na číslo 210 32 30 30. No a jdeme se rovnou poslechnout, co tam nahodíme teď.
1: Čau, já bych poprosil, aby si zahrál Fín. Ona to hrozně chtěla, moje ségra, abych to tady poslal, tak pro ségru.
0: No tak jo, tak pro ségru posílám jednoho Travise Scotta, společně s ním taky Playboy karty, takže užívej, pátek.
2: Radio Spin. Spin Extra s Jirkou.

0: bych nikdy nežral, tlak jako bych nikdy nesl.
1: OK, tohle je opravdu trošku crazy. A proto je potřeba udělat to ještě víc crazy.

0: Radio Spin, Jirka, přeju ti příjemný páteční odpoledne, my i dál pokračujeme s pořadem Spin Extra. Dneska máme 10. července, svátek tak slaví Libuše a taky Amálie, takže dneska máme takovejhle double svátek, takže rozhodně na žádnou Libušku ani Amálku dneska nezapomeň. My se už za pár minut podíváme do světa tenisu, konkrétně na Wimbledon, kde se letos uskuteční opravdu netradiční věc, věc, která se ještě nikdy v historii nestala a má dost velký spojení s Českou republikou, víc teda už za pár minutek. No a samozřejmě i dál taky hraju přesně podle tebe, takže tady i dál taky můžeš ladit svoje oblíbený pecky. Jdeme se taky ještě podívat na to, jak to vypadá venku. Praha ta hlásí aktuálně 25 stupňů, stále tam je krásně slunečno, jasno. No a krásně slunečno a jasno bude i zítra. Zítra tady vidím, že se maxima vyšplhají na 26 stupňů, v neděli to bude až 28.
1: Spin Radio.
2: Už máš chain, nespočet různých prstenů a chceš něco exkluzivního? Jsem Aliana a vyrobím ti custom grills podle tvých představ. Ruční práce, precizní detaily, garance výroby do 5 týdnů. Objednej si na otisky do mého ateliéru z centru Prahy na alianas.cz.
3: Zlatá rezerva. Spořte moudře, spořte moderně. Spořte ve zlatě. Zlatá rezerva.cz je moderní spoření pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva.cz, klíč k vaší finanční jistotě. Zlato je věčné. Zlatá rezerva.cz.

0: Za 3 minuty, 2 hodiny, to je přesný čas na rádiu Spin.
1: Rádio Spin. Nejvíc repu v republice.

Ladíš Radio Spin, zítra nás čeká opravdu historický moment. Vůbec poprvé se na Wimbledonu proti sobě potkají ve finále dvě Češky. Takže my už teď v podstatě můžeme říct a víme, že Wimbledon letos vyhraje Češka. Ještě teda nevíme, jestli to bude Karolína Muchová nebo Linda Nosková. To jsou právě ty dvě hráčky, které se probojovaly až do finále. Co se tady tak koukám na internetu, tak sázkaři typujou, že to bude spíš Karolína Muchová. Ale uvidíme, necháme se překvapit, protože ať už vyhraje jakákoliv z nich, tak se bude slavit stejně. A to je typ zápasu, který mě osobně vyhovuje nejvíc. Každopádně tentokrát to bude ještě lepší o to, že nebudeme muset sledovat na nějakých placených kanálech, ale práva na vysílání tohodle zápasu tak koupila Prima. Ta to bude začínat zítra v 4:30 odpoledne, začne vysílat trošku předem a celý zápas tam bude free zhlédnutí. Takže rozhodně za fandi a jak říkám, ať už to dopadne jakkoliv, oslava ta nás zítra nemine. Radio Spin.

práci. To je to jasné. Další hudební víkend je tu. A na rádiu Spin si děcka budem hrát brněnské rap. Tož to nalaď a poslouchej. Nenadarmo se totiž říká, Brno je zlatá loď. Za rapem do Brna choď. Brno, po celou sobotu a neděli.

Posloucháš Radio Spin, máme tady páteček, no a ty možná tak přemýšlíš, co budeš dělat o víkendu. Tak já tady pro tebe mám tip na jednu opravdu super akci, a to od Mikea Trafika. Je to akce s názvem After Work a je to vlastně takovej koncept, kdy Mike Trafik bude jezdit po celé České republice, bude tam hrát DJský sety, a to ne sám, ale se spoustou dalších DJů, jako je třeba Double J, DJ Noir, Orion tam bude mít taky svůj DJský set, takže super hudba, no a zároveň na některých zastávkách bude taky pop-up s jeho James & Co., což je restaurace, kterou Mike Trafik provozuje a která shodou okolností letos slaví taky 10letý výročí. Takže na nějakých zastávkách nejen, že si poslechneš super hudbu, ale taky se i dobře najíš. Nejbližší zastávka tak už je přímo dneska, a to v Brně, kde právě pop-up James & Co. bude, takže dneska rozhodně vyraž do Brna. Zítra můžeš ještě vyrazit do Starý Boleslavy, kde už to bude teda bez pop-upu, ale za mixem nebude chybět Mike Trafik, Orion ani Double J, takže rozhodně bude aspoň skvělá muzika. No a těch zastávek, tak těch je plno, všechny najdeš na našem webu radiospin.cz, takže na to určitě mrkni, no a o víkendu určitě vyraž za hudbou. Radio Spin!

0: Rychlá doprava na rádiu Spin, na D1čce vidím štosovačku u 25. kilometru, kde si postojíš obousměrně, dávej na to určitě bacha. Bacha dávej taky u 130. kilometru, kde se to štosuje ve směru na Jihlavu. Zasekaný příjezd do Prahy a to teda fest, tak vidím, že je na D5, na to dávej taky rozhodně bacha. Naopak při výjezdu z Prahy si postojíš na D7. Regiony tak ty i dál jedou naprosto v pohodě, když se pak podíváme na silnice v Praze, tak tady velký zdržení hlásí Kbelská ulice, kde se to štosuje obousměrně, Štěrboholská spojka, tady si postojíš především ve směru od Záběhlic na Černý most, na jižní spojce se to štosuje ve směru na Barandák, no a ve směru na Barandák si postojíš i z opačné strany, z Dobříšský, takže tady taky opatrně. Takže dávej hlavně bacha, já tady ještě vidím vlastně jeden crash, a to na Střelniční ulici, takže na to taky opatrně, a jestli máš i ty nějaký info ze silnic, tak určitě dávej vědět, buď to pomocí našeho čísla, nebo pomocí naší mobilní aplikace.
1: Automoto Spin. Tvoje rychlá doprava na rádiu Spin.
2: Spin Radio.
3: Dámy a pánové, After Work on Tour je koncept pražské restaurace Jemenko, která vyráží do regionu. Na 13 zastávkách se můžete těšit na tu nejlepší hudbu podání pražských DJs, jako je Mike Traffic, Orion a další. A na vybraných zastávkách se na vás budou těšit také speciality od restaurace Jemenko. 10.7. se na vás těšíme v Brně, v Bite Kebabu. Vstup zdarma. Mediálním partnerem je Radio Spin.
1: Československý underground.
4: Yeah, Markus Rálc. Pro Radio Spin.

0: Na Rádiu Spin Ideál hraju přesně podle tebe, takže tady Ideál můžeš ladit svoje oblíbené pecky. Ten další track tady naladí Franta, kterýho tady mám už na drátě. Čau, Franto.
1: Ahoj, Jirko, ahoj.
0: Franto, ty jsi mi říkal předtím, než jsme šli do éteru, že seš teď v autě, tak mě zajímá, jestli máš namířeno někam na víkend.
1: No, nemám. Maximálně domů do bazénu.
0: No tak bazének doma, co víc si přát, kam bys pak taky nám chodil. Mají být vedra, tak myslím si, že ti budeme mít co závidět, my co bazének nemáme. Každopádně, Franto, co tam dáme za track?
1: Ale od Bobby Boy is Mary Jane.
0: Mary Jane, hážu to tam, budeme to někomu speciálně posílat?
1: Dáme to všem.
0: Tak jo, hážu to tam a užívejte. Díky moc za tenhle track, Franto,
1: taky,
0: a měj se hezky. Čus.
1: Měj se, ahoj.
2: Radio Spin. Spin Extra s Jirkou.

posloucháš Radio Spin, za Majkem je tady s tebou stále Jirka. Dneska máme 10. července, svátek slaví Libuše a taky Amálie, takže přeju jenom to nejlepší. Za pár minut ti dám jeden tip na víkend, no a za hodinku už nás čeká taky naše pravidelná páteční pátračka, kde si opět zahrajeme na detektivy a budeme hledat jednu ztracenou rapovou desku. Samozřejmě i dál taky hraju přesně podle tebe, takže jestli máš nějaký svůj oblíbený track, který by si chtěl tady do éteru nahodit i pro ostatní spinery, můžeš ho tady naladit buď to pomocí našeho čísla nebo pomocí naší mobilní aplikace. Jdeme se ještě taky podívat na to, jak to vypadá venku. Praha ta hlásí aktuálně 25 stupňů, je tam stále krásně slunečno, jasno, podobně to vypadá i po celém zbytku České republiky. Co se pak zítřka týče, tak tam se maxima vyšplhají na 26, v neděli by to mohlo být až 28 stupňů.

0: something that is spiritual, you know. It happens.
1: Za 2 minuty, 3 hodiny, to je přesný čas na rádiu Spin.

každá moje ex to zná. Nikdo z nich nezná ulice jak my, ale tváří se tak každej. Málo do fakt zná ten život v hlubinách, ale mluví o tom každej. A Ryušku je tu jenom pár, ale snaží se tak tvářit každej. Real člověk pozná, kdo je real, takže vím, že je real, tady není každej. Nikdo z nich ne...

Posloucháš Radio Spin, Karlovarský filmový festival je v plném proudu, ještě celý tenhle víkend si tam můžeš vychutnávat filmečky, taky super hudbu. No a mám tady ale něco pro všechny, kteří třeba ve Varech nebo okolí jste, ale už byste si dali od filmového festivalu trochu pauzíčku, tak v Ostrově, který je co by kamenem dohodil, super akce, která se jmenuje Island Wood Ride. A je to soutěž, kde se teda soutěží na skatech, BMXkách, koloběžkách, soutěží se o docela velký prize money, takže tak jako typuju, že tam budou dobří jezdci, kteří se budou snažit tyhle prize money ukořistit pro sebe. Bude tam taky spousta hudby, a to jak rapu, tak třeba taky punku nebo metalu, takže myslím si, že se tam rozhodně každý přijde na svý. Ještě jednou připomínám, je to Island Wood Ride v Ostrově, bude to celý zejtřek, takže jestli budeš někde v okolí, tak tam rozhodně vyraž. Radio Spin.

Posloucháš Radio Spin? Schválně, jdeme se podívat na tři rapery a budeme hádat, co je spojuje. Tak je to Maniak? Je to taky Kellyn? Nebo taky Tafrop? Tak tušíš, co by tyhle tři rapery mohlo spojovat? Vy, co typujete, že spojuje Brno, tak vy jste na to kápli, protože všichni z nich pocházejí z Brna. No a my se Brnu budeme věnovat celý nadcházející hudební víkend, který věnujeme právě raperům z Brna, kterých je hromada, takže si to rozhodně nenech utéct. Dáme si ty největší brněnský hitovky, nějaký možná i trochu opomenutý věci, takže v sobotu i v neděli vždycky od 9 do 7 hodin večer. Laď hudební víkend tady na rádiu Spin.

Rychlá doprava na rádiu Spin, tak stále vidím velký zdržení na D1, kde si postojíš jak při výjezdu z Prahy, a to až po nějaký 25. kilometr, tak taky u 130. kilometru, kde se to štosuje ve směru na Jihlavu. Štosovačku dál hlásí taky D3, tady se to štosuje u nějakého 68. kilometru ve směru na Benešov. Na D4, 30. kilometr ve směru na Prahu, i tady vidím štosovačku, velký zdržení, pak vidím taky přímo před Prahou na D5, no a stejně tak zasekaný příjezd do Prahy hlásí i D8. Regiony tak ty i dál jedou úplně v pohodě, nevidím tady žádný štosovačky, žádný velký nehody. Když se podíváme na silnice v Praze, tak tady vidím zdržení na Štěrboholský spojce, kde se to štosuje obousměrně. Jižní spojka směrem na Barandák, tady nějakou tu minutku navíc taky nabereš, postojíš si taky v Kbelský ulici, kde se to štosuje obousměrně, nebo třeba Pražský okruh v okolí Řeporí, i tady se to štosuje. Plzeňská ulice pak hlásí jeden crash, no a jednu nehodu vidím taky u Vršovického hřbitova. Takže hlavně opatrně, no a jestli máš i ty nějaký info ze silnic, tak rozhodně dávej vědět, buď to pomocí našeho čísla, nebo pomocí naší mobilní aplikace. Všem ostatním spinnerům to tady budu posílat dál. Automoto Spin.

0: něco jiného, prosím, Spine.
1: Pojď to rozpálit, pojď.
2: Radio Spin. Nejvíc rapu v republice.

Je to had, je to kruh, je to vlak, co nestaví, nedívej se vzad. Ten je tu Sisyfos, není čas a já nevím, kdy to bude dost. Je to had, je to kruh, je to vlak, co nestaví, nedívej se vzad.

stop, čau, tady neklid, pauza ti skončila, nespi, dělej, pracuj, stresuj se, volej, prokrastinace je přepich, čau, tady neklid, trochu ti nervy přetekly, makej, běž, termín je blízko, odpočineš si až v rakvi, sám si klečím na krku.

0: 32 30 30 hrajeme přesně podle tebe.
1: Ideál takhle při pátku hraju přesně podle tebe, takže tady Ideál taky můžeš ladit svoje oblíbený pecky. Teď už tady mám jeden vzkaz od Vejna.
2: Čau, tady Vejn, poprosil bych od Migos Bad and Bungie. Je pátek, takže si to zasloužíme. Děkuju moc, díky. Tak zatím čau.
1: Obrovská hitovka, já ji tam samozřejmě hážu, protože samozřejmě vy, spineři, si to zasloužíte. A to nejen proto, že je pátek, ale protože jste tak skvělí a posloucháte Radio Spin. Takže si to jdeme společně užít.
0: Radio Spin. Spin Extra s Jirkou.

0: Posloucháš Radio Spin, za Majkem je tady s tebou stále Jirka, my pokračujeme v pátečním Spin Extra. Už za pár minutek nás čeká naše pravidelná páteční pátračka, kde si zahrajeme na detektivy a budeme hledat jednu ztracenou rapovou desku. No a hned potom si dáme taky pravidelnou hitparádu Spin Fresh Hits, kde se podíváme na 15 nejoblíbenějších československých tracků podle vás, posluchačů Radia Spin. Sám jsem zvědavej, jak jste s tím žebříčkem zahýbali tentokrát. Podíváme se ještě taky na to, jak to vypadá venku. Praha ta hlásí aktuálně 25 stupňů, je tam stále krásně, slunečno, jasno, plus minus 1-2 stupínky hlásí i celý zbytek České republiky. Co se zítřka týče, tak vidím, že se vyšplháme na 26 stupňů, bude stále krásně slunečno a jasno, no a slunečno bude i v neděli a tam se vyšplháme až na 28.
1: Spin Radio.
2: Už máš chain, nespočet různých prstenů a chceš něco exkluzivního? Jsem Aliana a vyrobím ti custom grills podle tvých představ. Ruční práce, precizní detaily, garance výroby do 5 týdnů. Objednej se na otisky do mého ateliéru v centru Prahy na alianas.cz.
3: Radio Spin.

0: Jsme Radio Spin.
1: Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte naše jeskyně v Olomouckém kraji, přesvědčíte se, že je to pravda. Z Brašovské, Javořičské, Mladečské, Špičák na Jesenicku. Už nehledejte tip na výlet. Začněte na caves.cz. Psáno caves.cz.
0: Radio Spin jde s tebou. Radio Spin vysílá v DABu celoplošně. Věděli jste, že zvuk v digitální síti DAB je mnohem lepší, čistší a bez šumu?

Pohřešuje se jedna rapová deska, kterou tady teď společně budeme muset najít. Startuje páteční pátračka na rádiu Spin. Opět se ztratila teda jedna rapová deska, no a náš úkol, ten zní jasně, tuhle desku musíme najít, a to nejlíp i s pachatelem, který jí má na svědomí. K tomu by nám měly pomoct indicie, který tady před sebou mám v obálkách. Já je budu postupně otevírat, tak uvidíme, co tam najdeme. Tak jdeme na to, otevírám první. Tak první indicie nám prozradila, že ta dnešní hledaná deska je z roku 2018. Jdeme dál. Na té hledané desce se podle všeho objevilo 18 zvukových stop. Mám tady ještě jednu obálku. No a tady máme, že pachatel, který tuhle desku má na svědomí, tak je podle všeho z České republiky. Já teda musím říct, že zatím vůbec nemám tušení, co za desku a pachatele by to mohlo být. Jestli ale ty tušíš, tak nahraj svoji výpověď do mobilní aplikace Rádia Spin nebo volej přímo sem ke mně na komisařství, a to na číslo 210 32 30 30. Za pár minut budeme v pátrání pokračovat.

Což je to jasné. Další hudební víkend je tu. A na rádiu Spin si dětská budem hrát brněnské rap. Tož to nalaď a poslouchej. Nenadarmo se totiž říká, Brno je zlatá loď. Za rapem do Brna choď. Brno po celou sobotu a neděli na

ztrácí zrak. Jak podáváš mi ruku, která by chtěla číst. Tvý krvi už nezmizí, z toho se nevyspíš. Ty smutný oči

0: misma mierda 35 veces. 35 veces vamos a ver la misma mierda.
1: Vidím, že máš smutný oči, nechceš něco po mně náhodou, tak nečekej, až ti slzy zmočí.

0: Posloucháš Radio Spin, společně s tím taky páteční pátračku, kde hledáme jednu ztracenou rapovou desku. My už teda víme, že ta dnešní hledaná deska je z roku 2018. Je na ní 18 zvukových stop a pachatel, který ji má na svědomí, tak je podle všeho z České republiky. Mám tady další indicie, tak jdeme rovnou na ně. No tak tohle si myslím, že už bude velká nápověda. Tady máme, že pachatel, který tu desku má na svědomí, tak je z labelu Ty nikdy. Jdeme dál. Ačkoliv teda víme, že pachatel pochází z České republiky, tak úplně původem není z České republiky, ale ze Slovenska. Mám tady ještě jednu indici, která je zvuková, takže já tahám ven svůj diktafon a jdeme si to poslechnout.
1: Já nevím, rozbíjel jsem prostě nábytek u kámoše na baráku a tak a byl jsem debilní. Byl jsem prostě mimo sebe.
0: Dál bohužel nahrávka nepokračuje, tak jestli už teď tušíš, co za desku a pachatele by to mohlo být, tak nahraj svoji výpověď do mobilní aplikace Rádia Spin nebo volej přímo sem ke mně na komisařství, a to na číslo 210 32 30 30. Rádio Spin.

0: Páteční pátračka na rádiu Spin je v plném proudu. Začíná se nám to tady přiostřovat. Co teda víme? Víme, že ta dnešní hledaná deska je z roku 2018. Je na ní 18 zvukových stop a pachatel, který ji má na svědomí, tak je z labelu Ty nikdy, je teda z Česka, ale původem je ze Slovenska. Mám tady ještě poslední indicie, takže jdeme rovnou na ně. No, tohle si myslím, že bude velká nápověda. Tady máme, že pachatel, který tu desku má na svědomí, tak se objevil taky v populární reality show Survivor. Mám tady ještě poslední obálku. Tady je vidět přebal tý hledaný desky, je tam v podstatě vidět obličej pachatele, který je na čistě černém pozadí. Mám tady ještě poslední indici, která je zvuková, takže opět tahám ven svůj diktafon a jdeme na to. Dál bohužel ukázka nepokračuje, tak jestli už teď tušíš, co za desku a pachatele tady dneska hledáme, tak rozhodně nahraj svoji výpověď do mobilní aplikace Rádia Spin nebo mi zavolej přímo sem ke mně na komisařství, a to na číslo 210 32 30 30. Rychlá doprava na rádiu Spin, tak co se dálničních tahů týče, vidím tady i dál velký zdržení na D1 při výjezdu z Prahy. Taky D1 hlásí zdržení u 130. kilometru ve směru na Jihlavu. Štosovačku hlásí taky D5, kde si postojíš přímo před Prahou, tak na to dávej taky bacha. Jinak regiony, ty vypadají, že jedou v pohodě, stejně tak v Cajku vypadá, že jede i Praha, až teda na Kbelskou ulici, kde vidím obousměrný zdržení. Taky štosovačku hlásí Štěrboholská spojka, kde si postojíš taky obousměrně, nebo třeba taky Pražský okruh v okolí Řeporí, ani tady to nejede úplně ideálně. Takže hlavně opatrně, a jestli máš i ty nějaký info ze silnic, dávej vědět, buď to pomocí našeho čísla, nebo pomocí naší mobilní aplikace.
1: Automoto Spin, tvoje rychlá doprava na rádiu Spin.
2: Spin Radio.
3: Dámy a pánové, After Work on Tour je koncept pražské restaurace Jemenko, která vyráží do regionu. Na 13 zastávkách se můžete těšit na tu nejlepší hudbu podání pražských DJ.

To hek nebyl to cheat, věděl jsem to už v té době, že jsem jinej G. Jiná liga, jinej tým, jinej motiv, jinej cíl. Co mi chceš říct, mý a tvý není stejný. I tak jsem s tím přišel dřív, i tak mi ten bar vyšel líp. Děti nezažili býv, i tak si hrajou na býv. I když jsou to blbežci, nepřál bych jim.

0: Posloucháš Radio Spin, my už tady máme závěr naší páteční pátračky, kde jsme hledali jednu ztracenou rapovou desku. Bohužel už tady nemám žádný další nápovědy, který by jsem ti tady do éteru mohl nahodit, takže si jdeme poslechnout, jestli na to dneska někdo z vás kápnul. Tak co myslíte, že jsme tady dneska za desku hledali?
1: Hele, je to Rest?
0: Tak o Resta se jedná, ale stále tady ještě nemáme tu hledanou desku. Bohužel Restovskýho jste mi tady dávali v hlasovkách hodně. Desku samotnou, tak ta už vám dělala docela obtíže, ale mám tady aspoň nějaký psaný vzkazy, třeba od Lucky, která píše, že to je taky Rest a píše, že to je deska Restart. Stejně tak třeba Pavel, taky Restart, takže něco tady máme. Restart to samozřejmě je. Tuhle desku z roku 2018 jsme tady dneska hledali, takže díky vám všem, kteří jste tady se mnou dneska tu hledanou desku se snažili vypátrat. No a když už jsme se s tím hledáním dali tolik práce, tak si rovnou i z té desky pár tracků pustíme do éteru. Tak jdeme na to, no a další páteční pátračka zase za týden tady na Rádiu Spin.

bílou sílu seru, ty jsi ars, kapíš? Na bílou sílu seru, ty jsi ars, už víš, že na bílou sílu seru, ty jsi ars. A řekl bych, že tím trackem trochu seru, ty jsi ars. Chtěl jsem říct, chce to víc klidu, ej. A víc se vstříc, je to víc vlivu. Češi jsou čím dál, tím víc vlivu.

Chce to pozitivní přístup, pak nebude tma. A pak už nebude tma. Já už nebude tma. Chtěl jsem jen říct, chce to víc klidu. Chtěl jsem jen říct, chce to víc klidu. Jo, o trochu víc činu, mín slibu.

Příjemný pátek, posloucháš Radio Spin, za Majkem stál Jirka, dneska máme 10. července, svátek slaví Libuše a taky Amálie, takže dneska máme takhle double svátek, přeju jenom to nejlepší. O víkendu nás tady v éteru čeká hudební víkend věnovaný raperům z Brna, takže brněnský hudební víkend si rozhodně nalaď, v sobotu i v neděli, vždycky od 9 do 7 hodin večer. No a nás teď čeká ještě naše poslední společná hodinka, kde si dáme hitparádu Spin Fresh Hits, což je 15 nejoblíbenějších československých tracků podle vás, posluchačů Rádia Spin, takže jsem zvědavej sám, jak jste ten žebříček se skládali tentokrát. Ještě než se na to ale vrhneme, tak se taky podíváme na to, jak to vypadá venku. Praha ta hlásí aktuálně 25 stupňů, stále tam je krásně slunečno jasno, podobně to vypadá i po celém zbytku České republiky. Co se víkendu týče, tak ten bude celý taky slunečnej, zítra maxima na 26 stupních, v neděli to bude až 28.

0: domů. Za 2 minuty 5 hodin, to je přesný čas na rádiu Spin.
1: Hitparáda Spin Fresh Hits. 15 nejúspěšnějších československých tracků éteru rádia Spin.
0: Přeju ti pohodovej večer, máme tady další červencový pátek, 5 hodin, od mikrofonu tě zdraví Jirka, no a my už tak můžeme odstartovat naší další československou hitparádu Spin Fresh Hits. Hezký večer! No a samozřejmě dneska zdravím všechny opozdělce, kteří poslouchají reprízu, která tu běží pravidelně každou sobotu v 8 hodin ráno a taky v pondělí v 7 hodin večer. Každý týden tu 15 nejúspěšnějších singlů z éteru Rádia Spin soupeří o tvojí přízeň v největší repový hitparádě Spin Fresh Hits. O výsledcích nerozhoduje nic jinýho než hlasy, který vy spineři rozdáváte svým oblíbencům, a to na našem webu radiospin.cz. K dispozici máte a každý až 3 hlasy denně, který můžete libovolně rozdělit, a nebo je všechny naopak věnovat jenom svýmu jednomu nejoblíbenějšímu interpretovi, a můžete tak učinit vždycky od soboty do čtvrtka. Každý týden se taky kartama snaží zamíchat 2 novinky a ani dneska tomu nebude jinak. Samozřejmě, když ale 2 tracky přibudou, 2 musí logicky z kola ven. A na ty se podíváme právě teď. Finish him. Loučíme se s Řezníkem a jeho trackem Poslední exekuce, soundtrack k jeho videohře, super track. Hra samotná je sice pro otrlejší povahy, ale je naprosto super, je to fakt jako masterpiece, prodalo se jí víc jak 13 000 kopií, což je taky neskutečný úspěch. Dneska už Poslední exekuce v hitparádě bohužel ale končí.
2: Život není krásný, napady spásný, nezabraní exekuce, Vladimír je rázný.
0: No a rozloučíme se i s Maniakem a track Vítěznej oblouk. Track, co vzniknul live před zraky fanoušků, vyšel na albu Stream Tape, ojedinělej projekt tady na naší scéně, tak jsem zvědavej, jestli se něco podobného ještě někdy tady u nás bude odehrávat. Vítěznej oblouk, za mě opravdu velká pecka, dneska už se s ním ale bohužel taky loučíme. No a můžeme se na to rovnou vrhnout, začneme 13. místem, tady je track Halo, tady Prago od Pragoholika, je to věc z jeho nový desky, která nese stejný název, určitě si poslechni taky Spin Talk, kde Pragoholik byl hostem, najdeš to na našem YouTube a taky Spotify, je to fakt mega sympaťák a je to taky hodně zajímavý povídání. Posledně to byla 12, dneska už je to jenom 1 pozice od vypadnutí, tak jdeme na to.
1: Hitparáda Spin Fresh Hits, místo 13.

0: Hits.
1: Na 12. místě máme PTKčka s trackem Kenpachi a Yachiru s Karakoram DLC. PTK tímhle DLCčkem tak jako zakončil svoji Karakoram etapu, velice úspěšnou etapu, protože PTK sám teda tvrdil, že je to jeho nejúspěšnější deska, co se poslechu týče. PTK tady dává taky spoustu odkazů na videohry, anime a já jsem zvědavej, s čím přijde příště. Teď už 11. Tady je tenhle týden Iron Cup s jeho trackem Rich Girl, česko-anglická věc. Je to track ze společného projektu Kappa a DJ Snakea a objevil se tady taky Cake Bone. A upřímně je to fakt příjemná pecka.
0: Hitparáda Spin Fresh Hits. Místo 11.

0: Od Vesny, dívčí skupina, která dává folklorní hudbě novej moderní kabátek, zase úplně něco jiného na naší scéně. Spojili se tady i s Benem Kristovao a je to opravdu parádní věc, která mimo jiné dostala taky super videoklip. Ještě, jestli si neviděl, tak na to rozhodně mrkni.
1: Hitparáda Spin Fresh Hits. Novinka.
0: A nadešel čas taky na dnešní první novinku. Ta je od Katany, teplický rapér, který se dostal do širšího povědomí díky talentový soutěži The Mac v Rap a jako jeden z mála vlastně si ty posluchače dokázal udržet. My tady máme jeho nejnovější single Hey Broke Boy, přiznaná samplovačka tracku No Broke Boy od Disco Lines, takže jedeme rovnou na to. První dnešní novinka Hey Broke.

bych moc rád, kdybyste si všichni vyndali hlavu z cizí zadnice. Chápu tradice, ale ta podobnost už je velice nudná a nezná hranic. V oblečení, v muzice, kde jsou grázlové ze zadní lavice? Propadám panice, holky chtějí panice. A nebo ne? Je tu někdo, kdo má názor?

0: Hada Spin Fresh Hits.
1: Na devítce je tenhle týden Rook s trackem Než to bylo cool. Rook už je ostřílený MC, jeho studio session s Painem, Breichusem, Buttersem jsou naprosto legendární. My tady máme věc ale z jeho první solo desky, kterou vydal začátkem tohodle roku. Osmička, Izomandias a track Milujou mě nenávidět, track z jeho desky Exit u palice, která vyšla pár týdnů dozadu a sklízí řadu úspěchů, objevila se v žebříčku nejposlouchanějších alb na globálním Spotify a za první týden nazbírala víc jak 10 milionů streamů, což je hodně slušný. Takže si to jdeme užít, ještě než to tam ale dám, tak připomenu, že do hitparády Spin Fresh Hits můžeš hlasovat na našem webu Rádia Spin v kolonce Spin Fresh Hits. Každý tam má k dispozici 3 hlasy denně, který rozdáváš vždycky od sobotního do čtvrtečního odpoledne. Premiérový kolo ladíš každý pátek od 5, no a reprízu si můžeš dát každou sobotu v 8 hodin ráno a taky v pondělí v 7 hodin večer tady na Rádiu Spin.

0: Sedmý místo tady máme Kellina a Nobodyho, kteří při příležitosti letošního mistrovství světa ve fotbale vydali song pro našeho kapitána. Je to track Krejčí. Češi teda, jak víme, na mistrovství bohužel se moc daleko nedostali, ale aspoň nám tady potom zbyla tahle pecka.
1: Hitparáda Spin Fresh Hits. Novinka.
0: A máme tady taky dnešní druhou novinku. Ta je po dlouhý době od dívky. Je to Sausen, dle mýho názoru nejstriktnější raperka tady u nás. Máme tu track Wifi. Všichni známe od raperů jejich pohledy na vztahy. Tak tady máme dívčí pohled na věc. A musím říct, že je to fakt osvěžující. Takže

hvízdovat. Já jsem David, proti mě stojí Goliáš, ukazuje sílu, než vytáhnu prach. Na začátku skoro sám, teď proti velký přesile, nikdy jsem nechtěl, aby z rapu skončil brat. Bla, bla, bla, bla, bla. Co se rupa děje? Co se děje? Co se děje? Co se děje? Bla, bla, bla, bla, bla. Jihlava Rebels, já dneska večer v domě.

nad hlavou a na chvíli to zase trochu zvednout. Bla bla bla bla bla. Co se rupa děje? Co se děje? Co se děje? Co se děje? Bla bla bla bla bla. Jihlava Rebels, já dneska večer v

0: Na šestém místě je Filip Konvalenka a DJ Fate s trackem Co se děje. Track vlastně z desky Dvě mouchy jednou ranou, deska plná boombepovýho soundu, takže všichni milovníci old schoolu si tady rozhodně přijdou na svý a musím říct, že tohle je fakt jako super sound, že se starý vlastně sound pojí s takovým fresh novým kabátkem. Mě osobně to baví taky moc. Pětka, tady je track Drogstars, titulní track nový desky od Řezníka HDS. Tahle deska už je venku a je nadupaná bangrama, taky zajímavýma hostovačkama. Vypíchnu třeba track s Jankem Ledeckým. Rozhodně doporučuju poslechnout.
1: Hitparáda Spin Fresh Hits. Místo 5.

0: Kapitál od Robina Zuta, první single po jeho desce Majitel, hodně chytlavý refrén, já už jsem dokonce měl možnost tenhle track slyšet live a před crowdem to fungovalo opravdu skvěle.
1: Hitparáda Spin Fresh Hits Flashback.
0: A máme tady taky rubriku Flashback. Tentokrát se vrátíme do roku, no ani ne tak daleko, rok 2024 tuším, a to k tracku 415 od Katany a Robina Zuta, spojení Teplic a Ústí nad Labem, severská hymna a potvrzení, že Katana už není jenom ten rapper z The Mac v rap, ale že už je to etablovaný jméno na naší scéně. Takže teď si to jdeme užít. 415 ve Flashbacku na rádiu Spin.
2: Ústecky naběhnou. Není šance, Teplický podělej 5 let naspět. Varování deadly kombinace, Zuta, já tandem generace. Tohle zní prošli fenomenálně.

0: Flashback, no a teď už máme bronzovou pozici, tady je novinka z minula, je to track Hardest ze Smekova novýho alba, název tracku tady mluví sám za sebe, je to fakt tvrdá pecka, Smekovi se prostě jeho skills na majku nedají upřít. Takže volume doprava a jdem si to vychutnat.
1: Hitparáda Spin Fresh Hits, místo třetí.
2: Můj style je hard jako hardcore, chodící protiklad hard shit s láskou, makama tvořím jako bych dělal artwork, abych byl tam, kde jsem se musel maknout. Dám flow na live show, když drum se nechá

0: Je i vaše. Ty pojď sem, hele, co jsem zase našel.
1: Yeah. Hitparáda Spin Fresh Hits. 15 nejúspěšnějších československých tracků éteru Rádia Spin.
2: Stříbrná pozice, tady si slyšel Prago Union s trackem Hledá se rým, kde se objevil i Paulie Garant. Paulie se několikrát nechal slyšet, že Kato byl velkou inspirací pro to, aby začal tvořit vlastní hudbu, zmiňuje to na několika trecích, takže slyšet je teď na společném tracku je opravdu silný moment. No a teď už vítěz, tím se stává Izomandias s trackem A mám rád. Další věc z jeho desky Exit u palice, která válcuje streamovací platformy. Na tomhle tracku je i Ektor a tenhle jejich striktní rap je v takový jako opozici takovýmu latino-kytarovýmu beatu a společně to ale zapadá jako ozubený kolečka v hodinkách. Takže já gratuluju, užij si dnešní vítězný track, hlasuj do hitparády na webu radiospin.cz a slyšíme se zase příště. Jirka, Radio Spin, peace!
1: Hitparáda Spin Fresh Hits, místo první.

0: Radio.
1: Zlatá rezerva. Spořte moudře, spořte moderně. Spořte ve zlatě. Zlatá rezerva CZ je moderní spoření pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva CZ, klíč k vaší finanční jistotě. Zlato je věčné. Zlatá rezerva CZ.
2: Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte některé z našich jeskynních komplexů v Čechách, přesvědčíte se, že je to pravda. Koněpruské jeskyně, Chýnovská na Táborsku, Boskovské dolomitové jeskyně v Českém ráji. Už nehledejte tip na výlet. Začněte na caves.cz. Psáno caves.cz.
3: Už máš chain, nespočet různých prstenů a chceš něco exkluzivního? Jsem Aliana a vyrobím ti custom grills podle tvých představ. Ruční práce, precizní detaily, garance výroby do 5 týdnů. Objednej se na otisky do mého ateliéru v centru Prahy na alianas.cz.

Brňáci. Takže to jasné. Další hudební víkend je tu. A na rádiu Spin si děcka budem hrát brněnské rap. Tož to nalaď a poslouchej. Nenadarmo se totiž říká, Brno je zlatá loď. Za rapem do Brna choď. Brno po celou sobotu a neděli na rádiu Spin.

0: něco jiného, prosím, Spine.
1: Pojď to rozpálit, pojď.
2: Rádio Spin. Nejvíc rapu v republice. What you know?

Spin. Spin Radio. Radio Spin jde s dabou. Radio Spin vysílá v dabu celoplošně. Věděli jste, že digitální vysílače jsou energeticky míň náročný, takže jejich provoz je vlídnější k životnímu prostředí?

0: Mediálním partnerem je Rádio Spin.
1: Československý underground. Listen. Rádio Spin. Kner. 242.

0: Radio.
1: Radio Spin vítá všechny spinnery z Benešova.
2: Nově tu vysíláme na 985 FM.
1: Řekněte to všem, ať si nejvíc repu v republice vychutná každej, kdo má na něj chuť. Jsme Radio Spin.
3: Pusťte něco jiného, prosím, spinner.
4: Pojď to rozpálit, pojď.

0: nekorektum, nekorektum, utrum jsme.
1: Radio Spin.

0: Check this out.
1: Radio Spin. Nejvíc rapu v republice.
2: Na plakátě moje jméno
3: Vec.
2: Přišel jsem čeknu toto město.
3: Kde?
2: Rozjebat se jak zvěra.

Byl to hack, nebyl to cheat. Věděl jsem to už v té době, že jsem jiný G. Jiná liga, jiný tým, jiný motiv, jiný cíl. Co mi chceš říct? Mí a tvý není stejný. I tak jsem s tím přišel dřív, i tak mi ten bar vyšel líp. Děti nezažili beef, i tak si hrajou na beef. I když jsou to blbečci,

to hack, nebyl to cheat. Věděl jsem to už v té době, že jsem jiný G. Jiná liga, jiný tým, jiný motiv, jiný cíl. Co mi chceš říct? Mí a tvý není stejný. I tak jsem s tím přišel dřív, i tak mi ten bar vyšel líp. Děti nezažili být, i tak si hrajou na beef. I když jsou to blbečci,

Radio Spin. Radio Spin. Nejvíc rapu v republice.